0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Na hlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklep...

nejsem zklamaný ani zrazený. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný ani zraněný, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Vy mi nám nedělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Kraty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
4: Máme podezřelého?
3: Ano, vlhkost.
4: A jak ji dostaneme?
3: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
4: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
3: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
4: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
3: Ještě ne, musíme ho koupit.
4: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň

0: Prima.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Životní minimum se ode dneška zvyšuje ze 4860 na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 6 desítek v drtivé většině z opozice. Při středečních studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela 625 lidí. Zranění utrpělo 83 policistů a několik studentů. Policejní inspekce vyšetřuje přiměřenost 3 zásahů. Při jednom z nich byl student zraněn na hlavě. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká další slunečný den, bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D10 pozor ve směru na Prahu, máme tam hlášenou nehodu na 41. kilometru a v Třebíči se řeší nehoda na Jelínkově ulici, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.

0: šumáci. Ať už dneska nemáte středu, vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 1. října se musím dámy zeptat, co jste dělali včera večer, že objezdníte, jak kdybyste byli na perníkovém tripu a nemyslím v perníkový chaloupce?
1: Já jsem kloktala savo.
2: Rozhodně nespíme.
0: Tak jedna nespí, druhá kloktá savo.
1: Jo, kloktám savo a u toho nespím, takže je to super, mám hlásek jako jiný pásek.
0: No já teda slyším. A když trošku zabereš, tak lepší nebo horší?
1: Tyve, těším se na dnešní Happy Birthday.
0: Tak to dneska to bude opravdu jak po másle.
1: No to doslova. Akorát, že mám tu máslovou kostku zaraženou hluboko v hlasivkách.
0: Tak přátelé,
1: jako
0: kdybyste...
1: To bolí, jako to mluvení. Dneska se budu snažit mluvit co nejméně.
0: Super. Kdybyste měli nějaký recept, jak tady naší Anabel nakopnout hlasivky, aby vás mohla oblažovat až do 9 a zítra ještě přišla do práce, tak nám napište.
1: Z nás hlavně ne pití syrových vajec. Děkuji.
0: Ne, to bude určitě něco jiného. Třeba jako teďka máme písničku, kterou hraje kapela Mr. Big, pan Velký.

0: Rádio.
1: Rock Rádio.
0: Je 6 hodin a 11 minut a my se pojďme, přátelé, protáhnout, protože teď vám protáhne Perka, tady kolegyně Anabel Šípková.
2: Ano, přesně tak. Dobré ráno, přátelé, máme čtvrtek, což je, jak všichni víme, malej pátek, víkend za dveřma a jestli k vám míří tchýně, tak pro vás mám speciální rozcvičku. Takže se pěkně postavte, začneme nádechem, naraz, výdechem, na dva a teď si zopakujeme zásadní větu. Ano, tchýně má vždycky pravdu. Tím si dva a teď si zopakujeme zásadní větu. Ano, tchýně má vždycky pravdu. Tím si samozřejmě ulehčíte nadcházení.

0: bych to na tvém místě udělala jinak, případně jinou dementní poznámku k vašemu žití. Takže ještě jednou, přátelé, falešný úsměv, to je nejdůležitější cvik při příjezdu vaší nevlastní maminky. No a poslední a závěrečný cvik, tu máme hluboký předklon a ten využijete ve chvíli, kdy tchýně řekne, já vám teda tady trošku poklidím. Takže teď už jste připravený, já vám přeju, ať tchýně přijede s co nejmenším kufrem a ne s radama na celý život. A já zdravím svoji nejhorší tchýně, paní Zuzanu Lapčíkovou. Mějte krásný den.
1: Víte, proč se tchýně úplně náhodou rýmuje se slovem svině?
0: Nevím.
1: Taky nevím.
0: Tchýně a uzený, nejlepší studený. Mějte krásný den.
2: Rock Radio.
1: A teď už Queenie a Hammer to Fall.

0: Rádio.
1: Amorphis a jejich Silverbright stříbrná nevěsta dohrála v 21 minut po 6. hodině. To byla krásná česká věta. No, každopádně dneska je čtvrtek. Máme pro vás další z řady lístků na Arakain a Dimitri, přátelé.
2: Je to tak, naši kamarádi z Arakainu a Dimitri jsou na tour a my máme pro vás lupeny hned na dvě zastávky. Vy si můžete vybrat, jestli to bude Příbram, která se koná tento pátek, nebo Český Budějovice, který jsou o den později, to znamená v sobotu. Takže pokud máte zájem vyrazit. Máme tady pro jednoho z vás dva lupeny, stačí se napsat.
1: Já jsem taky na tour. Vždycky doma chodím na tour normálně, sundám všechno a...
2: Na záchod a zpátky.
1: Ne, jakože všechno dolů. Já nevím, jak... No nic, každopádně... Pokud chcete dva lupeny, buď do Příbramy, nebo...
2: On si stáhnul trenky, vy jste to totiž neviděli, jo, tady, co on tady předává.
1: A dal jsem si na hlavu. Do Českých Budějovic, tak nám napište o lístky buď do Messengeru na Facebook, nebo do vzkazníku na Instagram. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, opět jako každý den i včera přišlo asi 15 kazů, kde to telefonní číslo není. Nevím, co k tomu víc, jako prostě jenom ho tam buď napište, nebo máte smůlu, nebo nám pak nenadávejte, že jsme vám to nedali, když napíšete vzkaz 4x a to číslo tam fakt není.
2: Takže... No, protože my nejsme Jolanda s Vlastou Plamínkem, aby jsme vaše čísla tady hádali z zlatý koule.
1: A já bych strašně chtěl, aby jsme měli zlatou kouli jako Jolanda a Vlasta Plamínek, ale bohužel
2: Vlasta
1: neumíme.
2: Vlasta Plamínek hoří jako ohýnek.
1: Takže napište za chvíli Lucie Dalbíky, co chceš. On umřel, ne?
2: Kdo?
1: Vlasta Plamínek.
2: Ne, ten je naživu, ne?
1: Jo? Jolanda umřela, ta hořela jak Plamínek už.
2: To už, no.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás!
9: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lucie tvrdí na Rock Rádiu, dal bych ti, co chceš, pár vteřin po půl sedmí. Jestli je to pravda nebo ne, to nechám na vás. Já bych nikomu nedal nic, protože nic nemám, ale Zuzka nám teďka dá zprávy.
1: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockovýradio.cz. rockovýradio.cz Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejímu rychlému zdražování. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanovený na 46 korun a 14 haléřů. Nejvyšší soud v USA ve středu rozhodl, že stát Tennessee může vykonat popravu Christy Pajkové, odsouzené k trestu smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud tak zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ve středu ráno na poslední chvíli zastavil. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes nás čeká slunečné počasí a teploty vysoko až 25 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále pozor na D10 ve směru na Prahu, na 41. kilometru se řeší nehoda a bouralo se taky v Třebíči na Jelínkově ulici.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: No, Zuzko, s těma teplotama teda, jak by řekla Jolanda.
4: Hodně vysoko míříš.
0: Takže jedeme dál, tohle jsou Within Temptation, Faster.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 minut, nebo už skoro 7 minut po 7:30 nám Within Temptation uvedli dnešní oslavence. Je 1. říjnový den, 1. října, čtvrtek, a svátek slaví Igor, případně Ivar, nebo Ivor. Jmenuji se Ivor Hnízdo.
2: Igor zní jako jméno pro osla.
1: Počkej, proč zrovna pro osla?
2: Na farmě jsme měli osla Igora.
1: Tak čeče, to je jako spojení, který by mi asi můj mozek jako nedal, ani takhle v 7:30 ráno, takže cením. Takže Igore, a přejeme všechno nejlepší. Jinak, co se týče oslavenců, dneska bych asi vypích 2 nehudební, jednak krásný 40. dneska slaví český rapper Řezník alias Marty Paul, takže pokud jste byli na nějakým z jeho posledních filmů, tak ho dneska můžete oslavit.
2: Se s Martem známe velmi dobře, protože jak víš, tak já mám několik songů s Míšou, se Sádem, takže s nima občas jezdím nějaký show, tak zdravíme Martyho, všechno nejlepší samozřejmě.
1: No a 95 let, neuvěřitelných 95, dneska slaví český skladatel, hudebník, textař, herec Jiří Suchý. Tak zdravíme taky. No a pojďme na muzikanty. 50 let kulatiny, britský kytarista, klávesák a doprovodný zpěvák Richard Oakes, spoluzakladatel altrockové kapely Swede. No a 74 let má americký kytarista Earl Slick, spolupracoval s Davidem Moviem a nebo Johnem Lennonem.

0: Přejeme všechno nejlepší, dneska máš krásný podklad.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: To je, když zpíváš někomu na smrtelný posteli a doufáš, že už se neprobudí.
1: No, skoro.
0: Musíme potichu, aby náhodou to dneska neoslavila. Ježiši, no nic, dneska je to trošku černý, tak zdravíme všechny tchýně. A za chvíli si dáme AC Blesk DC a TNT.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
6: Máme podezřelého?
5: Ano, vlhkost.
6: A jak ji dostaneme?
5: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
5: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
6: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
5: Ještě ne, musíme ho koupit.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.

0: Send me a sign, kapela Gamarají zpívá Pošli mi ceduly. Máme 6 hodin 49 minut, k tomu ladíte čtvrteční rokovej rozjezd na Rock Rádiu a my jsme tady už trošku splivali naše milé tchýně. Já teďka žádnou nemám, takže můžu. A proto jsme si řekli, že bychom z toho mohli udělat takový delší povídání.
1: Ano, přesně tak, přátelé, už jste nám poslali nějaký vtipy do inboxu, typu, že tchýně je složení slov tchoř a svině a podobně. A my jsme se rozhodli, že vlastně bychom se dneska na úkor tchýní mohli pobavit, takže pod příspěvek, který za chvilku přistane na našem Facebooku, můžete psát nejenom vtipy, ale taky vaše vtipný příhody s tchýněma. Já mám jednu výbornou, tu si těším, až vám řeknu.
0: Fakt? No jo, tak to se těším
1: já
0: taky.
1: Já jsem měla víc příšerných tchýní, nebyla to jenom Lapčíková, takže já vám pak řeknu moji příhodu s jednou tchýní. Od Myšanka, ta byla výborná.
0: Takže se těšíme, pokud máte nějaký nebo měli jste nějaký milý tchýně, tak se s nima můžete pochlubit. A teď už si dáme Soudím. Miloš Dodo Doležal na Rock Rádiu.

0: Jimmy Jamesona a jeho pecka Never Too Late, nikdy není pozdě na Rock Rádiu. No, nevím, jestli to teď úplně platí, máme 2 minutky do 7, takže je nejvyšší čas naopak, aby jsme to uřízli a dali jsme si už za chvíli zprávy se Zuzkou. No a pak pro vás máme další slušnou muziku a taky se podíváme na zoubek vašim tchýním.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rektoři dnes společně s ministrem školství Robertem Plagou v pražském Karolínu slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. Zahájení se podle České konference rektorů zúčastní i další politici, zástupci vysokých škol a dalších institucí, například Akademie věd nebo Národního akreditačního úřadu. Ve více než stovce měst v Česku a taky na Slovensku nabíde ode dneška festival Den architektury zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října. Hlavní část programu bude v sobotu a v neděli. Mimořádně se k prohlídce otevřou některé vily, historické činžovní domy, panelová sídliště, dělnické kolonie, kolektivní domy, nové stavby nebo houseboat. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. Izraelský premiér Netanyahu řekl, že pilot chtěl všechny lidi na palubě zabít. Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5-0 na ledě Přerova a vyhráli i 8. zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězili v Jihlavě 2-1 až v prodloužení a jsou druhé vinou horšího skóre. Rock Radio, počasí. Dnes bude jasno až polojasno, během dne nebo spíš odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia.
1: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava. Na D10 stále pozor ve směru na Prahu, na 41. kilometru se řeší nehoda a dvě tramvaje se srazily v Plzni na Pražské ulici.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
3: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
5: Ať máte dneska hezký den z Číní, vám přeje Honza,
6: Anabel
7: a Zuzka.
5: 7:03, máme 1. října, 1. říjnový den, zároveň je čtvrtek, takže není středa a vy si můžete den užít z Tchíní, třeba už zítra, anebo pozítří na koncertě Arakainu a Dimitry.
6: Ano, rozdáváme dva lístky zítra do Příbramy, pozítří do Českých Budějovic, takže pokud chcete vyrazit o víkendu někam, napište si na Messenger, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedíte mobil.
5: Ty mluvíš čím dál tím hůř, čověče.
6: No já se snažím moc nemluvit.
5: To je v rádiu důležitý.
6: Ano, v rádiu je to snadná práce, prakticky tady nejsem do toho, abych mluvila, že jo.
5: Tak, vlastně je to takové, jak to říkala kdysi ten Bejda Trávníček. A mám to zadarmo, ne, počkej, to byl, jak se jmenoval, to byl Přemek Podlaha, to říkal v nějaký reklamě, no to je jedno. Pojďme na Cure, Friday I'm in love, v pátek jsem zamilovaný, dneska je čtvrtek, proč ne?
6: Já jsem zamilovaná permanentně.
5: Do koho, do mě?
6: Taky.

0: 7 hodin 11 minut nám to svítí na hodinách na Rock Rádiu a Ozzy Osbourne dospíval Miracle Man, zázračný muž. No a protože Anabel moc nemůže mluvit, tak já tě ještě nechám chviličku, můžeš jenom poslouchat, chceš?
1: No, tak co mám s tebou udělat?
0: Když jsme tady měli toho Ozzyho Osbourna, bavíme se dneska o tchýních, tak Ozzy měl tchýni, která se jmenovala Hope Shaw, byla to manželka hudebního manažera Dona Ardena, který mu se přezdívalo Pan Velký. Byl to týpek, který měl pod sebou podepsaný původně Black Sabbath a pak tam zůstal i Ozzy.
1: Mělo to nějaký hlubší důvod, ta přezdívka?
0: No, ani to nebylo kvůli tomu, že by měl pořádního klobásníka, ale spíš to bylo tím, že to byl prostě s manželkou strašný mafián. Jo. Jako byly to mafiánský praktiky, strašné věci dělali a ta manželka ho v tom všem podporovala, Ozzy ho úplně nesnášela, protože Ozzy že byl prostě pro ní smažka na pódiu, takže ta matka jako jeho tchýně úplně nesnášela. A došlo to tak

0: jeho...
1: Tý Sharon.
0: To je hustý. Jo.
1: Takže potom ta matka byla naprosto vescitná.
0: Takže Sharon je z takovýhle mafiánský rodiny. Mm-hmm. A ty rodiče už jsou asi po smrti, předpokládám, když Sharon je asi 100.
1: Jo, ten Don umřel někdy v roce 2007 a myslím, že ta matka, to jsem nenašel, čověče.
0: Hustý.
1: Ale doufám, že taky. Protože to bylo rozhodně jako strašný. Jo, takže takhle se to rozpadlo.
0: Jinak přátelé, vy už nám tam píšete naprosto skvělý komentáře, my se tady u toho dusíme smíchy. Dáme si určitě za chviličku, já mám připravenou svoji historku i s chraplákem, vám ji dám, takže se máte na co těšit a teď si dáme Krejson.

0: Znáte písničku Killing Me Softly? Tak tohle je pokračování Killing Me Slowly a Bad Wolves v 7 hodin a skoro 22 minut na Rock Rádiu. Kdybyste viděli výraz mojí kolegyně, tak to vypadá, že narozenin, který máme 7. listopadu ve Zlíně ve sportovní hale Datart, už se nedožije.
1: Já se jich nedožiju určitě, si budu spát tolik, jako jsem spala tento týden, tak jsem si tím téměř jistá. Každopádně vy se toho, přátelé, určitě dožijete, pokud spíte víc jak 3 hodiny denně a můžete se zbytkem Rock Rádiového týmu, který bude žít taky, protože spí díl než my tady po ránu. Můžete poveselit v hale Datart 7.11. Budeme tam křtít kalendář, budou tam slušní hostesky, individu a všeho druhu, takže bude to určitě zábava. Kapely, muzika bude, všechno bude.
0: Tak, 3 kapely, které si můžete typovat na naší grafice, která je na sociálních sítích, který budou hrát přesně tak strašně dlouho, jak trvá jedno jediný mrknutí tady mý kolegyně Anabel právě teď.
1: Takže 2 hodiny.
0: Tak.
1: Minimálně.
0: A jinak, jak jsme říkali a vyhrožovali, tak se stalo. Počínaje dneškem jsme lístky zdražili o 100 korun, takže už jste 890 korun za kus. Můžete koupit na našem webu rokoveradio.cz, na našem e-shopu, ne vlastně ne, na našem webu, tam je odkaz potom, kde koupíte. Oni jsou na nějakém tom portále lístkovým. Takže pokud ještě váháte, tak neváhejte, protože vám je zase za měsíc zdražíme.
1: Ano, čím dřív si je koupíte, tím líp.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a protože to vypadá, že tady moje milá kolegyně Anabel už se další tchýně nedožije, tak si dáme za chvíli Europe a The Final Countdown. Poslední odpočet.
1: No, já bych chtěla nějakou tchýni.
0: No?
1: Jo.
0: Přátelé, tady paní hledá. Přihlaste
1: se. Nějakou milou, prosím. Děkuju.
0: Nějakou hodnou, a teď by to chtělo. Za chvíli si řekneme, jaký byli zlí.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4 Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4 Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4 Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos!
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Sleva 20%.
11: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
10: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
13: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
14: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
13: Kazbet? A v čem jsou jiný?
14: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
13: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
15: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

0: Europe a Final Countdown, poslední odpočet se na Rock Rádiu stal pravdou pár vteřin po půl osmí. Přátelé, je to tak, Anabel odešla do kuchyňky a zase se snad vrátí. Ale teď je tu Zuzka a určitě si dáme rychlý zprávy.
1: 18, ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
2: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
3: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanovený na 46 korun a 14 haléřů. Nejvyšší soud USA ve středu rozhodl, že stát Tennessee může vykonat popravu Christy Pajkové odsouzené k trestu smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud tak zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ve středu ráno na poslední chvíli zastavil. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes nás čeká slunečné počasí a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Stále pozor na D10 ve směru na Prahu. Na 41. kilometru se stala nehoda v úseku práce na silnici. V Praze se bouralo na Prosecké ulici před Lovosickou směr centrum. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a na Kladně se řeší nehoda 2 osobáků na Americké ulici.
1: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.

0: Warlock, All We Are na Rock Rádiu 6 minut po půl osmí. Přátelé, dneska se bavíme o tchýních, nevím, jak jsme na to přišli, ale přišli jsme na to a máme k tomu příspěvek na Facebooku, kde máváme s Anabel jedný paní a tady posluchač Honza se ptá, ahoj, to je Pandy maminka. Ne, prosím mě, není to moje maminka. Moje maminka je hodná a je to naprosto skvělá tchýně. Říkám to mimo jiný, protože nás určitě i dneska poslouchá, tak si ji zdravím. Ahoj, mami, dobrý ráno.
1: Můžu potvrdit, já ji teda neznám, ale i tak si ji představuji jako laskavou a milou ženu, protože když porodila takhle skvělý dítě, tak to nemůže být žádná.
0: No a k tomu ještě porodila mě potom.
1: Tak jsem to myslela. No každopádně, takže já vám teď řeknu svoji příhodu, která byla opravdu, to je legendární.
0: S mojí maminkou.
1: To mám zapsaný do análu, je to bez tvojí maminky.
0: Tak to jsem rád, že to zapsaný v análu, že je to bez mojí maminky.
1: Každopádně jsem měla jednu takovou tchýni, nebyla to Lapčíková, byla to jiná tchýně. A ta byla taky výborná, to byla Míšova maminka. Myslím si, že mě neměla úplně ráda, jo. Nevím, jako dávala to dost jako najevo, že...
0: Jak jsi na to přišla? Řekla ti to?
1: Jako dost jako si tím netajila, nebo jako tvářila se na mě, že jako já nejsem ta ideální jako paní, kterou by asi chtěla mít pro svého Myšánka. No a ona tehdy jako jela někam do ciziny, do Německa nebo někam a říkala, že mi přiveze dárek. Já jsem se už jako děsila, říkala jsem si jako pane bože.
0: Hakenkreuz.
1: Paní mi přivezla holinky v černý barvě a teď se podržte, jo. Ve velikosti 46 a říkala, já jsem ti radši vzala o číslo větší, víš, aby ti to bylo. Takový lodě a já úplně, jo, děkuju, víš co, a teď jako ani nemůžeš říct, jako ani si to strčí do prdele, jo, protože vlastně si říkáš, no tak jako je to dárek, že jo, no, takže jsem doma měla prostě holinky, který jsem pak přivezla i mýmu tátovi, byly velký, jo, takže jako jsem říkal, jo, tak to děkuju, je to laskavý od vás, paní.
0: Ty jsi byla v těch plíškách, víš?
1: Jo, díky táto.
0: Díky táto, ty jsou co?
1: A byly to pak hnusný polobotky, prostě jako holinky pod, jako ke kotníkům, takový fakt jako na houby, i na houby bych se styděla v nich jít vlastně jako prakticky.
0: Jako jo. Možná bys ty houby do nich mohla dát, nazbírala bys jako, nazbírala jako víc než dva plný košíky.
1: Do košíku, ano, tak, jako byly fakt jako, a to mě fakt pobavilo, jako vzala jsem ti o číslo větší a já jo, asi o 6, ale nevadí, to je v pohodě, to zvládnu. Říkám, já si je vystelu fuseklem a že si do nich dám troje fusekle dopředu zmuchlaný, abych tak jako zhruba byla na svým.
0: Ale strolovaný, abys to tam
1: jo,
0: jako vytemovala
1: trošku. Jo, no tak jsem to myslela přesně, jako vystlat to prostě, jo. Nebo celý hajzlák třeba dopředívat.
0: Přátelé, pokud máte podobně hodnou tchýni, která vám taky koupila něco takhle velkýho, nebo vás jinak měla ve voku, tak nám to napište pod aktuální příspěvek, my se na to za chvíli mrknem. Za chvíli si dáme Arakai, Distráty a Rálezy.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Voda je fajn.
8: V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz

0: Saliva a They Don't Care About Us. Na Rock Rádiu 10 minut před 8 hodinou raní. My se tady dneska, přátelé, bavíme o tchýních a mně se líbí, co nám napsal Michal. Píše, já teda mám tchýni dobrou, ale zároveň mám rád vtipy. Správná tchýně je jako nemluvně. Stačí pochovat a je klid.
1: No, to je hezký vtípeček, jako my se tady tlemíme, že nám tam fakt píšete dobrý vtipy, musím říct, jako některý opravdu stojí za to. Tady Verča teda psala, že má podobný zážitek jako já, teda respektive její kolegyně. Ahoj kolegyně, dostala od tchýně jednou k Vánocům jako dárek a vyváž a pak bombardáky, že by se do nich vešla třikrát. To je takový ten milej dárek, víš, když ti ta tchýně prostě chce naznačit, že jsi jako fakt jako hnusná, tlustá zrůda, tak ti schválně dá.
0: Takový to neboj, do toho dorosteš.
1: Jo, jo, nebo ona ani nechce říct, že bys do nich dorostla, ona chce říct, že takhle tě vidí. To je to samé, jako já jsem dostala ty lyžáky prostě, no, takže ty holinky ve velikosti lyžáků pro pradědu.
0: Takže mě by jako zajímalo, jak nás vidí třeba tady náš tchán Marcel.
1: Mě taky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Čekal jsem celý týden, jestli se něco změní, ale bohužel o road racingu tuzemská média, a to i jejich sportovní rubriky, začnou psát jen ve chvíli, kdy se stane nějaký velký malér. Ale že máme sedminásobného mistra Evropy, ale no tak. Dobrá, já vám tedy jeho jméno prozradím. Marek Červený, rodák z Hradce Králové, před necelými dvěma týdny opět nenechal nikoho na pochybách, že ve třídě Supersport aktuálně není lepšího road racera, minimálně z těch, kteří jezdí šampionát IRRC. Mára je letos v evropském šampionátu 10 závodů. A hned v pěti si připsal výhru. Jeho nejhorším umístěním seriálu byla 3. místa a i díky tomu si přidal 7. korálek na svůj vítězný náhrdelník. Ovšem pozor, Marek nebyl jen sám, tahle třída Supersporty, to je takové otevřené evropské mistrovství Čechů, kdy 2. místo uzmul Petr Najman a 3. Vít Matěj. Až za nimi taková jména jako Ilja Kaljuf, Gary Johnson nebo Rico Vettel. Přestože je Márovi už 640 let, tak se do důchodu rozhodně nechystá. A já jsem zvědav, zda si příští rok přidá mistrovský evropský korálek číslo 8. A když už je řeč o road racingu, rozhodně nesmím zapomenout ani na novou třídu Sportbike, kde bral skvělé celkové 3. místo Patrik Serbousek. A svého druhu odměnou pro Českou republiku je fakt, že šampionát IRRC pro příští rok dorazí do tuzemska hned dvakrát do Hořic. TDR.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Genesis a Land of Confusion. Když je někdo confused, tak je zmatený. My zmatený nejsme, protože za 2,5 minutky bude 8 hodin ráno, takže je nejvyšší čas na to, aby jsme to tady zase na chvíli zařízli, dali pak za chvíli slovo Zuzce a potom si budeme dál povídat o tom, jaký že jsou ty vaše tchýně. Mimochodem, pokud byste jich chtěli vzít na koncert, tak pořád rozdáváme lupeny na Arkain a Dimitri, tak si o ně ještě pište.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
4: Zabíjačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
5: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
5: A teď už nezbývá než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
7: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
7: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Životní minimum se ode dneška zvyšuje ze 4860 na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců. Při středečních studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela 625 lidí. Zranění utrpělo 83 policistů a několik studentů. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká další slunečný den, bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Praze opatrně na ulici v Holešovičkách, máme tam hlášenou nehodu nákladňáku s osobákem a neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Děčíně se bouralo na Teplické ulici a nakladně na Americké.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska dostanete nějaký pěkný XXL dárek od svý tchýně, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: Máme 2,5 minutky po 8 hodině, jsme docela brzo, což je fajn, taky je brzo, 1. října, čtvrtek. A přátelé, my se bavíme o tchýních. Karel nám napsal, já kdysi říkal, od té doby, co mám tchýni, nemám svůj názor.
5: A to by se dělo.
4: To samozřejmě, ano, protože, jak se říká, maminka a tchýně mají vždycky pravdu, prej, se to říká.
5: Tak, a manželka taky.
4: A manželka, ještě jsem zapomněl, tak právě proto jsem rozvedený.
5: Právě proto žádnou nemáš.
4: Tak. Každopádně to, že nemáte svůj názor, neznamená, že nemůžete už po 8:30 mít 2 lupeny na koncert.
5: Ano, i pro lidi bez názoru tady rozdáváme lístky, takže pokud chcete je dostat, napište nám telefonní číslo do inboxu a to vše, vám to za chvilku rozdáme.
4: Jsou na Dimitry a Arakain, mimochodem, můžete si vybrat Příbram teďka v pátek a na sobotu Budějice. Říkala jsi to nebo ne? Já jsem teďka to nebyl chvíli. Já jsem koukal, že už bude myslivecký ples, tak jsem se trošku zasnil.
5: Jo, jo, ta mrtvá Fredka už tady ležela, přísám Bůh.
4: No, to je od Dana. Jeho je od tchýně bejvala.
0: Rock Radio.

0: 9 minut po 8 hodině ranní Rasmus, Sail Away, odpluj! To se ještě nějakou dobu nestane, ještě tu chvíli budeme smrdět, než přijde smrdět Kamil, ale my si dneska povídáme o někom, kdo třeba smrdí u vás doma zrovna teď. Zdravíme všechny tchýně. Píšete nám pod aktuální příspěvek na Facebooku a mě pobavil, nebo spíš jako doslova dostal komentář od Dušana. Ahoj vy dva, jak se to chováte ke stařeně? Dušan naráží na to, že máváme babice, jak odchází pryč. Ty hele, já měl vždy tchýni, že bych jí dal i vyměnil za dcerečku. Jednou se stalo, vole, to byla jízda, měla dcerku ještě co učit. Pak seděli obě u stolu a já balil věci. Nic moc pocit, ale zážitek úžasný. A žiju tchýně.
1: Ježiši Kriste, jakože fiknul partnerku i tchýně.
0: Tady. Jo! Dušane, seš největší frajer. Mně se jako v životě nejvíc povedlo, že jsem se kamarádil se svojí kamarádkou, kterou jsem jednou někde jako úplně náhodou odsucal na nějaký akci. A pak o pár let později dorostla její dcera, pak jsem jí brousil dceru. To bylo moc hezký.
1: Seš ale... nechutnej, ty vole, přestaň o tom mluvit, nebo tě mám pěstí.
0: Dobře.
1: Tady Milan mě pobavil. Správná tchyně by měla mít dva zuby, jeden na otvírání piva a druhej, aby ji bolel. To šlo naprosto skvělý. A prosím vás, přátelé, nebuďte jako Honza, abyste brousili matku s dcerou. Je to strašný,
0: ještě Andrea tady píše, tyhle ty rodinný vztahy, to jsou fakt těžký. Naštěstí už to máme za sebou, museli jsme tchýni a zbytek rodiny odstřihnout. Manželovi říkala, že jsem ho očarovala, jinak by se mnou nebyl. Naše dítě není jeho a podobné lásky plné výroky. Od té doby si z toho děláme legraci a v knihovně se mi množí různé čarodějné knihy se zaříkadly a lektvary, které dostávám od přátel. No tak tchýně bývá někdy čarodějnice, no?
1: No ne, ona dostává ty knihy, aby tu Ježi babu
0: propala. Umlátila témat knížkama, já vím, no.
1: Nebo, může být, taky varianta.
0: Takže na tchýni zásadně knihu, těžkou, hodně stránek.
1: Hodně těžkou.
0: Tak jdeme dál, za chvíli se vrátíme k dalším vzkazům, teď už Rammsteini a Sehnsucht. Mě by zajímalo, jak takovej Till Lindemann se tváří na svojí tchýni, když vidím některý ty jeho klipy.
1: Ten jí taky fiknul, ten jak ty.
0: Já si taky myslím, dobrý Till.

0: Ještě to zní, nech to dohrát pěkně. My Chemical Romance, I don't love you, nemiluju tě. 19 minut po 8 se pojďme podívat na to, co nám píšete o vašich milých tchýních. David píše, jsou tam samý černý věci, musím říct, teda cením. David píše, Black Sabbath, ty mě taky. Když jsem před lety potkal svoji bývalou, tak moje tchýně byla úplně nejlepší, neboť byla už rok mrtvá.
1: To je
0: černý, že by to mohlo sbírat bavlnou nebo krást kola v mostě. Miroslav píše, drží se ženská za parapet a frajer jí mlátí kladivem přes prsty. Jde okolo baráku, chlapa říká, co to děláte, jste normální? A frajer říká, to je tchyně. A ten dole, ale že se drží svině, co?
1: Ježiši.
0: A ještě teda jeden jako teda fakt je strašný. Martin píše, zdarec, tak se prej od nového roku budou tchyně pohřbívat jen do půl těla. Aby se měl kdo postarat o hrob.
1: Ty krásno, no a vy jedete dobrý bombičky, přátelé, nebojte se toho, to se mi líbí, odvaha vám nechybí.
0: Jako normálně to tam sázíte jeden za druhým. Jestli ještě můžu, možná bych přečet Iggyho, který nám poslal tradičně báseň. Měl jsem tchýni chvíli, co vím, tak s mojí bývalou ženou hodně pili. Bylo jedno, co bylo k mání, asi měli dobré sání. Jednoho dne trpělivost přetekla a sanitka ji odvlekla. V odmašťovně byla držena, byla to protivná stařena. Tak zase, když tchýně leje, tak máte aspoň nějakou společnou zálibu, to ještě docela jde.
1: To je pěkný.
0: Já si myslím, že jo, že jste to Iggy měl vzít za opačný konec a minimálně jste měli do té odmašťovny potom jít spolu ruku v ruce nebo flašku ve flašce.
1: Může být.
0: Ty jsi úplně vyndaná, veď.
1: Já už tak chci jít spát, protože nás už to můžeme už to tady ukončit, ještě 20 minut, dobrý, jak já to vydržím.
0: Za chvíli si dáme muziku. Láďa Šafránek, vím, že ty víš.
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady s prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rest in peace, odpočívej v pokoji, jako bysme o tom před chvílí nemluvili. Xtreme na Rock Rádiu, minutku a půl po půl devátý. Poslední půl hodinka před námi, tak ji pojďme vykopnout tím, že Zuzka dá novinky ze sportu.
1: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Rádio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří. Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5-0 na ledě Přerova a vyhráli i 8. zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězili v Jihlavě 2-1 až v prodloužení.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se aktuálně řeší 2 nehody ve směru na Ostravu, se bouralo na 194. a 5. kilometru a ve směru na Prahu na 6. kilometru.
1: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Zuzko, díky. Jedem dál. Trošku si zaploužíme zase. Škorpíci, Still Loving You.

0: Šestiminutovka škorpíků je za námi, tak dotančete, už teďka žádná pánská dámská volenka, žádný miluj tě, nemiluj tě, teď si totiž budeme rozdávat lístky.
1: Miluješ mě?
0: Samozřejmě, vypadáš nádherně, normálně už jenom jako si představuji, jak vypadá tvoje maminka takhle.
1: Už klečíš?
0: Na čem? Proč?
1: S Cartierem.
0: Jo takhle, jakože s tou zmrzlinou myslíš?
1: Ach jo, tyba, to je marnost, to je prostě marnost nad marnost, přátelé, mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
6: Máme podezřelého?
5: Ano, vlhkost.
6: A jak ji dostaneme?
5: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
5: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
6: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
5: Ještě ne, musíme ho koupit.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
9: Zabíjačkové hody u Zemana. Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
10: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
9: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
10: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
0: V 8 hodin 42 minut jsme zpátky a na telefonu a někde na cestách je Míla Miloslav z Týna nad Vltavou. My tě zdravíme, dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
11: Já vás taky zdravím, mám vás rád.
0: Ježiš, děkujem, to je hezký. Musíme říct, že jsme si o to jako neřekli předem, že to říkáš jako ze svý svobodný vůle.
1: To 5 kilo ti pak pošleme, jo, po vstupu.
0: Tak. 5 kilo pošleme s lístkama. Prosím tě, ty jsi psal, že 16. září jste měli se svojí paní 37 let a ty jsi to zazdil a psal jsi, vím, je to pozdě honit, ale přesto bych byl rád, kdyby to dnes klaplo. Tak to klaplo, jak využiješ ty lístky jako omluvu pro to, že jsi zazdil výročí?
11: No, vemu jí sebou samozřejmě manželku, protože samozřejmě, no, jo, porec, prostě ne, ona ráda, prostě má rakajiny, má ráda Dimitry, vím o tom,
0: jasně.
11: Jo, a bych jí prostě trošku odkladil do toho Davida, který ho taky má ráda, ale dobře.
1: Tak takhle, jako omluva by bylo blbý, kdyby jsi ji nechal doma. Prej, Miláčku, chtěl jsem se ti omluvit, tak jdu s kámošema na koncert.
0: Máš volno. Hezky,
1: máš volno, ahoj.
11: A se neklapl. V soboty prostě trošku jsem si zazděl život s muzikou, dal jsem se dohromady ještě se zábavou, kapelou mám ještě jednu metalovou, takže najednou se to rozběhlo a soboty mám do toho rozděný. Takhle je zrovna volná, takže to je úplně super, no prostě jste mi udělali skvělou radost.
1: Ježíš, tak to máme mi taky vyšlo. Radost, to je krásně to vyšlo.
0: Já jsem právě zkoumal, že jsi tam vyfocený na Facebooku s kytárkou a někde u mikrofonu, tak jsem se chtěl zeptat, co tě baví víc, metal nebo zábavovka?
11: Hele, je mi 62, mi bylo taky září teda, vždycky jsem na stáří, ještě se starý necítím, chtěl dělat nějakou muziku, prostě jako roche, starý něco takového, nejsem skvělý muzikant, ale natrašil jsem na partičku prostě, kde hrajem zábavovku, takový český kavry, takový ty olympiky, já nevím, Lucy a tak dál, ale metal je metal, jako to prostě můžu říct, prostě to držím tu kapelu zuby nechty, odcházeli mi tam muzikanti, tak jsem zase sehnal dalšího, o nás odešel, někdo zase sehnal a s mojí dcerkou prostě jsme zakládající členy, dceři už je taky teda kolik, no 35, takže
0: Vlado, ty
11: a
0: si...
11: je to skvělá rockerka prostě na tom, to je celý postavení, takže metal of forever, jo.
0: No tak ty jsi, jestli jsi založil dceru se svojí, teda dceru, kapelu se svojí dcerou, jsem chtěl říct, no tak to je úplně úžasný, to je rodinný biznis už, to je skvělý.
11: Dceru jsem si založil taky, že jo, kdysi dávno.
0: No tak prosím tě, my ti jednak přejeme, ať si to s paní hezky užijete, jak Arakajna Dimitri, ale rovnou tam kluku Mašou vidíš, šoupni nějakou navštívenku nebo vizitku, že máte kapelu, že byste jim někdy dělali před kapelu přece, to je jasný.
11: No jasně, to už je jo.
0: Já myslím, že by to mohlo být. Mílo, prosím jo. Tě, přejem hodně bezpečných kilometrů na cestách, moc si to s paní užijte, moc jí od nás pozdravuj a zase se někdy ozvi, lístky přiletěj.
11: 100% děkuju ještě moc a jste superový rádio.
1: Je, děkujeme, měj se krásně, hezký den, ahoj.
11: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
12: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a pokud vy ostatní jste lístky tentokrát neobdrželi, tak nevěžte hlavu, ještě budeme mít dva poslední zítra, tak můžete zkusit svoje štěstí a když to nevyjde, tak na Arakajne Dimitri prostě můžete vyrazit jen tak, lístky si zaplaťte, protože jak tvrdí tři sestry, život je takovej.
1: Je takovej.

0: Amarantín od Amarant na Rock Rádiu 9 minut před 9 hodinou. Přátelé, pojďme si uzavřít dnešní povídání o tchýních, který samozřejmě milujeme, protože to jsou naše mother-in-laws, čili matky v zákoně. Je tam spoustu hezkých komentů. Třeba Pepa nám napsal do vzkazníku, což je strašný takový vtípek. Víte, jak dlouho se dokážete dívat na tchýni jedním okem, dokud nezmáčknete spoušť?
1: Jo, tady to je taky ještě pak i v komentářích, dokud nezamíříš a nevystřelíš, ano. Tak.
0: Marek, tchýně mi řekla, doufám, že na mém pohřbu budeš brečet. Říkám, nebojte, smíchy mi potečou slzy. Taky hrozný. A Martin píše ještě, jaký dobrý forten mám rád. V pondělí ráno v práci, jsi ještě ožralej, co jsi dělal? No to víš, svatba v rodině, jo, kdo si koho bral, ale pán Bůh si bral tchýni.
1: Taky to tady vidím, no. Ta je taky výborná.
0: Jako, ale na druhou stranu musím říct, že píšete spoustu komentů, že máte rádi tyhle ty drsný fóry o tchýních, ale na druhou stranu, že jste měli štěstí a že fakt máte dobrý tchýně, že s ně máte hezký vztahy.
1: Za mě teda výborný vtip napsala Nela, co to je ropucha a 30 žabiček. Tchýně věší záclony. Ten je dobrý.
0: Jako je tam spousta krásných věcí, takže pokud si chcete nějaký komenty přečíst a pobavit se ještě, tak můžete potom se tam mrknout na náš Facebook. My samozřejmě děkujeme za všechny komenty, nemůžeme přečíst všechny. Nicméně snad jsme vám udělali hezčí den. Zdravíme všechny hodný tchýně samozřejmě.
1: Ano, já se jdu nechat pobodat, takže se mějte krásně a zítra zase v 6 tady budeme na značkách, jestli to přežiju. Možná jsem přemýšlel, jestli vezmu volno.
0: Ne, určitě to přežiješ. Já si jdu vyndat kudličku, taky přeju hezký den a dáme si Aerosmith a
1: Páček, Jaded. Páček, slibáčík.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Rektoři dnes společně s ministrem školství Robertem Plagou v pražském Karolinu slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. Zahájení se podle České konference rektorů zúčastní i další politici, zástupci vysokých škol a dalších institucí, například Akademie věd nebo Národního akreditačního úřadu. Ve více než stovce měst v Česku a taky na Slovensku nabídne ode dneška festival Den architektury zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října. Hlavní část programu bude v sobotu a neděli. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. Izraelský ministr obrany prohlásil, že podle prvních informací šlo o pokus o džihadistický teroristický čin. Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5-0 na ledě Přerova a vyhráli i 8. zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězili v Jihlavě 2-1 až v prodloužení. Rock Radio. Počasí. Dneska nás čeká slunečné počasí, bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia.
1: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava. Na D1 se řeší nehoda ve směru na Ostravu. Na 190. kilometru se srazily dva osobáky. Na pražském okruhu se boural ve směru k D1 na 25. a 5. kilometru. Je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. A ještě pozor v ulici v Holešovičkách u nájezdu ze Zenklovy ulice směr centrum. I tam se bouralo a neprojedete pravým pruhem.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
3: Rock Radio. Rockový dopoledne.
4: Tak startujeme rockový dopoledne. Máme minutu po 9. hodině. Zuzko, takový adrenalin po ránu, ne?
0: Trošičku, no. Jsme zaspali.
4: Já se nemůžu moc smát, protože bych si odkašlal.
0: Ale máme tady nějakýho...
4: Počkej, já si to vypnu.
0: Máme tady nějakýho Vira. Takže nám tady prokašlala a nabil celý ráno a teď si přišel ty a to samé.
4: Tak ale jsem zvědavá, ona to nemůže dopadne. Mít ode mě, teď ona chodí přede mnou.
0: No já nevím, to se tady prostě, to tady zůstalo.
4: Ale prosím tě, to jsou řeči takové.
0: Povíme si za pár.
4: Podívej se na Honzu, hele, ten Honza je tady čilej, čilče.
0: Honza už se radši Azim. Balí všechno a
4: zdrhá. Hele, a ten je prosím tě takový čilouš.
5: Vodu na vás, půj hnus.
4: Takový čilouš, hele.
0: Počkej na mě.
4: Ne, ono to lítá všude dneska, teda všude, obecně jako, no.
6: Ano. My půjdeme se Zuzankou spolu.
0: Mm-hmm. Jo, tak
4: běžte a já jdu pustit Ghost.

0: To se nám to krásně sešlo, 9 hodin a 19 minut a na Rock Rádiu Metallica. Pokud zítra vyrazíte do Olomouce, do Bounty Rock Cafe, kde zahrajeme s Metallica Czech Tribute Band, tak tuhle píseň uslyšíte jako první. My ji tam hned dáváme od začátku letošní sezónu a moc si to užíváme, protože nás baví a věřím, že bavila i vás. Tím pádem vás chci pozvat, kdo chcete přijet, a Moraváci tedy z okolí Olomouce, tak určitě doražte. Bounty Rock Cafe, vyhlášený klub, krásný klub, už jsem tam hrál jednou s Fany Michalíkem, který mimochodem taky dorazí zítra se podívat, tak se tam s ním můžete potkat a užít si Metalliku v našem podání, tedy Metallica Czech Tribute Band, zítra Olomouc Bounty Rock Cafe. Ale teď tady mám pro vás jinou pozvánku, pokud jste si neužili alkohol přes letošní sezónu a že těch možností bylo, protože alkohol hrál opravdu hodně a všude, tak máte možnost příští víkend 10.10. v Želivi, protože tam právě alkohol dorazí, no a my vám na Rock Radio Stage rozdáváme lupeny, takže na naší dceřinou stanici, na Facebook, kde najdete příspěvek, tam můžete napsat, že byste chtěli vyrazit na alkohol, a když budete mít štěstí, tak se tak stane. My si dáme za chvíli Linkin Park, dáme si taky Iné kafe, anebo Queeny.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Kráva, kráva, kapr, kapr!
4: Kapr, kapr, husa, husa!
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Xandria, symfonik metalová krása, míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
11: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
10: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
11: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
10: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
11: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, z MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Tak tohle byl YouTube, který jsme si dali na Rock Rádiu něco málo po 9:30 a jdeme na narozeniny. Nebojte se, ani dnes jim neuniknete. Když musíme, tak musíme. Takže musíme nasadit čepičku, respektive musíme vás poinformovat o tom, že Rock Rádio slaví 18 let a tentokrát to bude na Moravě, konkrétně ve Zlíně, v hale Datart 7. listopadu. Však už víte, že na vás čekají tváře Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendáře a taky tři kapely, které nám přijdou popřát. Můžete je začít luštit z našeho vizuálu, který najdete na sociálních sítích nebo na našem webu rockoviradio.cz. Už jsem říkal několikrát, že spousta z vás už se trefila, takže gratulujeme, ale co nevíte, tak je, že tam bude ještě jedno hudební překvapení a to v nápovědě není. Takže se máte na co těšit, že tam bude i něco novýho pro vás. Něco, nějaký překvapení. No a jinak lupeny už můžete nakupovat, už jste je mohli nakupovat minulý měsíc za zvýhodněnou cenu. Dneska máme 1. října, takže ode dneška už ne 790, ale 890. A v listopadu potom, těsně před koncertem, 990. Takže jestli chcete vyrazit, tak určitě kupte během října.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Toliko asi po 150. narozeninám a teď už pojďme na další muziku. Dáme si Vohnouty, dáme si Avatar nebo Micka Jaggera a taky pro vás máme kulturní tipy, abyste věděli, kam můžete vyrazit o víkendu. Tak si na to počkejte, no a pak slíbená muzika.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Třeboni za 5 milionů 990 tisíc, rodinný dům v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku za 1 575 847 korun, zemědělský objekt v Šebířově u Tábora za 6 3 čtvrtě milionu, byt 4+1 ve Starém Kolíně za 4 milionů 495 300 korun a garáž v Lázních Kinžvart u Chebu za 690 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
11: Jupi!
12: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
11: Rozložte nové možnosti.
12: Když mobily,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
14: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
15: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
16: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrátí.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
4: Zabijačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
5: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
5: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové čtvrteční dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Letní počasí se s námi zatím loučit nechce. Také v prvních říjnových dnech nás čekají příjemné teploty, odpoledne většinou kolem 20 stupňů. Místy se můžou vyšplhat dokonce až k letním 25. Výraznější ochlazení zatím podle meteorologů není na dohled. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Kristě Pajkové, odsouzené za vraždu spáchanou v roce 1995, byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobarbitalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetření případu a další popravy dočasně pozastavil. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu. Do toho se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak zkoukneme ještě počasí, jak to bude vypadat, jasno až skoro jasno a teploty mezi 17 až 21 stupni Celsia.
3: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz, máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, doprava.
2: No a ještě jedna zpráva z našich silnic, ta se týká Liberce v ulici Na Perštíně. Je nehoda dvou osobních aut, projedete tudy s opatrností, protože to tam překáží v provozu, tak pozor na tenhle úsek, ale jinak se to zdá být v pohodě a v klidu. Tak jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Dráb vám přeje hezký čtvrtek 1. října, máme 5 minut po 10. hodině, ladíte rokový dopoledne a to bude special, protože kapela Arakain včera vydala novou píseň, už čtvrtou v pořadí, která by snad měla být na připravovaném albu, který se pomalu rýsuje. A tahle ta píseň už je momentálně dostupná na YouTube a my si poslechneme premiérově na Rock Rádiu v této hodině. Já ji zařadím a ba co víc, dokonce bych si trouf možná zavolat Jirkovi Urbanovi a zeptat se ho na tuhle tu píseň. Tak snad se nám to povede. Buďte trpěliví, dáme to dohromady a věřím, že si s Jirkou popovídáme o tom, jak tahle ta píseň vznikla a jestli ji třeba uslyšíte i na aktuálním turné s kapelou Dimitri, který bude pokračovat už tuhle sobotu v Příbrami, nebo v pátek, myslím, v Příbrami a v sobotu v Českých Budějovicích. Tak uvidíme, nechte se překvapit, teď každopádně pojďme na muziku, dáme si Škvor, dáme si Alien and Farm a na začátek Kaiser Steve.

0: Rok 1996, album 18 Till I Die a Bryan Adams, který se nám představil se svojí tvorbou z poloviny 90. Výborná skladba na Rock Rádiu, která doznívá v 10 hodin a 22 minut. Dneska máme 1. října a já mám pro vás opět doporučení na poslech alba. Můžete vytáhnout a oprášit desku od Iron Maiden No Prayer for the Dying, protože ta dneska slaví 36. výročí. 1.10. vyšla v roce 1990. A já teda musím říct, že tuhle desku mám hodně rád, přestože v rámci diskografie obecně od těch skalních fanoušků nepatří k těm nejlepším a nejžádanějším. Ona tehdy byla taková zvláštní doba, ale Iron Maiden se po v podstatě druhé polovině 80. let, kdy byli hodně takový roztáhlí a experimentovali, tak se vrátili k tomu zaběhlýmu, k tomu, co dělali v té první polovině 80. let, takový té písničkový formě alba. A musím říct, že jim to skvěle sedělo. Komu to ovšem nesedělo, tak byl Bruce Dickinson, který bohužel nebyl spokojený s návratem k tvorbě v tomhle stylu a vygradovalo to v roce 1993, kdy kapelu opustil. Za mě tedy tahle ta deska je naprosto výborná, já ji řadím k těm jedním z těch nejlepších, který Iron Maiden natočili, když, jak říkám, obecně oblíbená není. Konec konců můžete mi třeba napsat, jak se k ní stavíte vy, jaký na ní máte názor, protože ona opravdu přišla po té velké pompě, po synu 7. syna, takže samozřejmě je těžký překonávat tohle oblíbený album, ale jak říkám, za mě prostě paráda. A jestli vám třeba proteklo mezi prsty nebo vy mladší, tak si ji dneska dejte, máte k tomu důvod. Jak jsem říkal, dneska slavíme 36. výročí od vydání tohohle alba. Dáme si Europe, kteří v podstatě před týdnem pustili ven novou desku, na kterou jsme se hodně těšili. Já jsem se na ní těšil tady moc, protože Joey Tempest, zpěvák kapely Europe, avizoval návrat do 80., což se až tak úplně nestalo. A přestože první, hlavně teda single Cult of Ignorance, byl naprosto luxusní a říkal jsem si, jestli takhle bude znít celá deska, tak to bude paráda. A ona nezní. Ona v podstatě navazuje na to, co dělali Europe v těch předchozích letech po tom comebacku. Občas je tam nějaký záblesk, co se týká těch 80., ale jinak žádný velký rozdíl tam není. No, tak budu jí muset naposlouchat, ještě na ní názor nemám, ale vy si můžete poslechnout taky, jak jsem říkal, je zhruba týden venku. Pojďme dál. Dáme si tedy Europe, dáme si Aleše Brichtu, mám pro vás i Beast in Black a jak jsem říkal, pokusíme se za chvíli spojit s Jirkou Urbanem a popovídat si o nový písně. O nový písni od kapely Arakain.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: One Night in Tokyo a Beast in Black na Rock Rádiu v 10 hodin a 37 minut. Už jsme to avizovali na začátku hodiny, mluvil jsem o tom v průběhu, že Arakain včera vypustili ven novou píseň, která se jmenuje Snad na pořád. A já se pokusím spojit s Jirkou Urbanem, aby nám o ní a obecně o tom, co se kolem Arakainu děje, něco řekl. Tak vydržte, snad se to povede.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej, dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
3: Máme podezřelého?
2: Ano, vlhkost.
3: A jak ji dostaneme?
2: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
2: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
3: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
2: Ještě ne, musíme ho koupit.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tak a jsme zpátky, já jsem vám před chvílí říkal, že se pokusím spojit s Jirkou Urbanem, samozřejmě motorem kapely Arakain, a zeptám se ho na novou píseň, která už od včera visí na YouTube, a je to píseň, která se jmenuje Snad na pořád, aby nám k ní něco řekl, aby jsme věděli, o co jde. A povedlo se to. Jirka je na telefonu, já tě zdravím a přeju hezký dopoledne, Jirko, ahoj.
2: Já tě taky zdravím, Kamile, a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. No, hezky jsi mi to zavařil, pak si hned v úvodu řekl v podstatě všechno, co jsem měl říct já, ale to se nedá nic dělat. Samozřejmě ty jsi tady moderátor a ty tady určuješ tok řeči. No, chtěl bych posluchače a fanoušky kapely Arakain samozřejmě vyzvat a pozvat k poslechu naší novinky, která je zase trošičku jiná, než byly ty předešlý, a my doufáme, že se vám všem bude líbit, a proto ji svěřujeme Rock Rádiu, který to určitě rozšíří mezi vás co nejrychleji, tak věříme tomu, že se vám bude líbit prostě, no. My včera byla zveřejněna na YouTube, máte možnost už to tam slyšet, vydavatelství Suprafon písničku zveřejní na streamech během několika dnů, oni to mají technologicky trošku složitější, a my samozřejmě ji zařazujeme do podzimního turné s kapelou Dimitri, na který vyrážíme už v pátek.
1: A teď si zase řekl všechno ty, na co jsem tě chtěl zeptat. Já jsem se právě totiž chtěl zeptat, jestli jde samozřejmě o novou píseň, to je už čtvrtá v řadě, to znamená, ano, že je to píseň, která bude na připravovaném albu, na kterým makáte, nebo je to jenom samostatný singl, který zatím nějakým způsobem neprezentuje desku, na který třeba pracujete?
2: No, je to velmi těžká otázka, dostala se mě do velmi úzkých, protože v naší skupině řeč o albu je poměrně těžký téma. Prostě kapela se dohodla, že budeme tvořit systémem jednotlivých singlů, který vždycky jako velmi pečlivě a soustředěně pouze na jednu píseň připravíme, ale samozřejmě takováhle písnička a i ty předchozí na albu určitě budou. Já tady ovšem nejsem ani kompetentní, ani schopen někomu říct nějakou prognózu časovou, co se týče alba, ale určitě to nebudou písničky, které by zůstaly viset v éteru jako single, takže jako určitě budou i na eventuálním budoucím albu.
1: My jsme říkali, že klip už tady od včera visí na YouTube, takže si ho posluchači můžou dát, můžou si poslechnout, můžou střebávat novou skladbu a naučit se jí, protože vy tedy zařadíte do koncertního setlistu na následující turné, které budete dojíždět ještě s kapelou Dimitri. To znamená, kde ji uslyší fanoušci poprvé?
2: No, v pátek vyrážíme do Příbramy, v sobotu do Českých Budějovic, dál teď to z hlavy nevím, musel bych se dívat do papíru, ale zkrátka uslyšejí určitě prostě od prvního koncertu toho turné, který čítá, myslím, 9 nebo 10 zastávek ve všech velkých městech, takže by tam lidi se mohli celkem snadno dostat. Některé akce jsou bohužel, nebo bohudík, vyprodaný, některý třeba ještě ne, tak kdo bude zvědavej, jak hrajeme něco novýho, tak ať určitě dorazí. Mám jednu takovou nepříjemnou zprávu. Teď jsem se dozvěděl před chvilkou, že kytaristu Mirka Macha odvezli do nemocnice s podezřením na zánět slepýho střeva, tak si budeme asi trošku zápasit. Je to samozřejmě poměrně závažná věc, ale rozhodně my nehodláme nic rušit a určitě se s tím nějak popereme. No, já se mě zastoupili Dimitri, možná, že Mirka Macha zastoupí zase Dimitri, a že možná, že časem dáme dohromady jednu kapelu, protože u nás furt bude někdo nemocnej.
1: Vás ta smůla provází letos hodně na postu kytaristy vlastně.
2: No, prostě nesmíte nic stěhovat, a nesmíte nic, nevím, z čeho se dělá slepý střevo.
1: To taky nevím. Naštěstí zatím ještě musím zaklepat, tak zatím mě to ještě nepotkalo. No tak přejeme samozřejmě Mirkovi Machovi, aby se dal co nejdřív dohromady a aby to, jak si říkal, že je to jenom podezření, tak aby to taky zůstalo, aby byl fit a aby se k vám přidal a rozjeli jste to, a jak si říkal, v Příbrami tedy premiéra skladby Snad na pořád. No a my si na Rock Rádiu pustíme teď. Jirko, já ti moc děkuju, přeju hezký čtvrtek a samozřejmě ať se vám vyvede následující turné a ať se samozřejmě Arakainu daří a budeme se těšit na novou píseň zase.
2: Kamile, já moc děkuju tobě, že se nám věnuješ, zdravím posluchače a věřím tomu, že se jim písnička bude líbit a doufám, že nám to dají i najevo.
1: Tak se mě hezky a jdeme na to. Tady je Arakain a Snad na pořád.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci.
3: Zabíjačkové hody u Zemana. Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
4: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
4: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.

i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná opozicí pokračuje už třetím jednacím dnem. Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností ale odolá, stejně jako letos v únoru. V rakouském Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech, který při fotografování přírody uklouzl a zřítil se do asi 30 metrů hlubokého kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Já vám ještě řeknu, jaký bude dneska počasí. Jasno až skoro jasno s teplotami mezi 17 až 21 stupni Celsia.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě dáme něco málo z našich silnic, podíváme se do Českých Budějovic. Mánesovka na úrovni Dukelský, nehoda 2 osobních aut, počítejte tam s omezením a dejte si pozor i v Pardubicích, ulici Hradišťská. Tam se řeší nehoda nákladního osobního auta, taky to tam překáží v provozu, tak počítejte i tam s malým zdržením. Jezděte opatrně a dojďte v pořádku, šťastnou cestu.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Přesně tak, dostali jsme se až k elektrickému obědu, který startuje teď něco málo po 11. hodině a s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, a vy si můžete začít přát svoji oblíbený písně, který byste chtěli v příštích 60 minutách na Rock Radio slyšet. Pokud to bude v našich silách, tak velice rádi vyhovíme. Pište na náš Messenger, na Facebooku anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. No a jdeme na první ingredienci. Tady jsou Nightwish.

Tak jsme rozjeli elektrický oběd a pojďme na vaše přání. Napsal mi Roman, který zdraví a chtěl by slyšet Manowar, Carry On pro tebe a všechny kulatý lopaty. Děkuji, Romane, není zač, jdeme si dát Manowar.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, dali jsme si Pearl Jam a jejich Black, píseň, kterou zařídila Jitka. Já tady mám vzkaz od Ládi z Uherského Hradiště, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od Katapultů, jen tak pro lepší náladu. Tak já jsem vybral píseň, kterou mám rád, na který teď hodně ujíždím, protože jsem si nedávno koupil box, limitovaný box Trilogy, kde jsou desky Rock Deluxe, Pozor Rock a Co Rock'n'Roll. A k téhle desce Rock Deluxe, kterou jsme nedávno rozebírali s Oldou, tak mám teďkon vztah, poslouchám ji hodně a hlavně hodně poslouchám a mám oblíbenou teď skladbu Starý desky hrajou dál. Tak si ji teď pojďte poslechnout na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Bon Jovi na Rock Rádiu, skvělá píseň In This Arms, kterou chtěla slyšet Veronika. Já tady mám další vzkaz a ten zní takto. Ahoj Kamile, můžu poprosit o písničku Tublatanky Žeravé znamení osudu pro mou Lucinku. Jsem v nový práci, je v nový práci, dostává zabrat, tak ať má hezčí den. Díky, Michal napsal.

Alana Miles na Rock Rádiu a Black Velvet, píseň, kterou si přál slyšet Jirka jen tak na pohodu, protože od rána má velký fofry, tak aby se trošku uklidnil. A při téhle písni to samozřejmě jde úplně luxusně. My budeme v podobném duchu ještě pokračovat, protože tady máme přání od Jarky, která zdraví a chtěla by nechat zahrát pro kamarádku píseň od Rasmus, která se jmenuje October and April a je to samozřejmě píseň, kde hostuje Anette Olzon, kterou možná ještě si pamatujete z kapely Nightwish, protože ti novodobí posluchači a fanoušci třeba už vůbec historii právě s Anette Olzon neznají a tak nějaký přeskakujou, protože mám pocit, že se hodně mluví o éře starou a samozřejmě o Florzy Jansen, ale éra s Anette Olzon je tak trošku upozaděná, nebo respektive ona sama je upozaděná v historii kapely Nightwish. Nevím, asi mezi něma není dobrá krev. To nevadí, důležitý je, že Rasmus ji přizvali právě k hostování na týhletý písně a já myslím, že teda je skvělá, že se povedla a že tam Anette Olzon předvádí skvělý výkon. Je výborná zpěvačka, co si budeme povídat. Tak si to pojďme připomenout. Tady jsou Rasmus.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.

Tak, tohle byli Kysáci na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Muzika, která hraje podle vás a Kysáky chtěl slyšet Libor. Já tady mám další vzkaz a ten je od Honzy, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Futurum. Honzo, nemám tady úplně tu píseň, o kterou si píšeš, ale já věřím, že ze stejného alba ti udělá radost i píseň Zdroj, kterou si teď dáme.

Tak tohle byli Foo Fighters, který jsme si na Rock Rádiu dali, zařídil to Libor a já tady mám poslední přání. Mám zahrát pro Igora Kostrunka do Norok jeho dnešnímu svátku a má to být Arakain a sedm hříchů. Děkuje Míra a vidíme se 7.11. tady dodává. Tak dáme si Arakain sedm hříchů, my už jsme dneska pouštěli píseň Snad na pořád, což je úplná novinka. Včera vyšla, máte ji možnost streamovat na YouTube, ale třeba poslouchat i u nás na Rock Rádiu, pokud si o ní napíšete. No a teď si dáme úplně tu první, která vzešla jakože nová v roce 2024, sedm hříchů. A měla by být, jak jsme slyšeli dneska, rozhovor s Jirkou Urbanem, součástí alba, který se připravuje, ale zatím nevíme, v jakým horizontu. To nevadí, dáme si sedm hříchů a Kamil Dráb se s vámi loučí, elektrický oběd je kompletní a za chvilku už Dan a rokovej Voraz.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
4: Zabíjačkové hody u Zemana. Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
5: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
5: A teď už nezbývá než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné čtvrteční poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci ale také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Příkladem je třeba Rokycká slať na Šumavě. Armáda bude na kontaminovaném území v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Igor Červený. Ženýní a chemický průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku zahájila armáda v polovině září. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková začala vítězně ve dvouhře turnaj v Pekingu. V prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli prohrál se Slovákem Alexem Molčanem.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno, skoro jasno, během odpoledne bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Sokolovská v Praze je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka, která brání části vozovky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Já vás zdravím, rockyři, začíná Rockovej voraz s Danem. Já koukám na čas, máme 12 hodin 5 minut. Já doufám, že třeba obědváte. Já se chystám teprv, nebudu se zbytečně vykecávat, pustím vám rovnou hudbu, ať si tu hudbu pořádně užijem. Takže Judas Priest, Extreme, anebo Proteus.
0: Rock Radio.

0: Dohrávají Judas Priest, United, 1980 písnička. A já vás chci pozvat, protože kluci z Alkoholu budou hrát v kulturním domě v Želiv, nebo nějak tak. Slyším poprvé v životě tenhle ten název. A budou 10.10. tam, takže dost jste ještě nestihl letos slyšet, protože kluci hráli na málo akcí samozřejmě, skoro na každý, co byla teďka, tak máte šanci. A my na to budeme rozdávat lístky a budou to dva lupeny. A můžete kliknout na Rock Radio Stage, tam je plakát o této akci, takže tam klikněte, dejte tam sledování, napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali, sledujte Rock Radio Stage. No a my kolem 3 hodiny vybereme, dva z vás, které dostanou lístky na tohle ten koncert Alkoholu. Takže kdo jste ještě letos neslyšel, tak máte jedinečnou šanci se na ně podívat 10.10. A já vám pustím další hudbu a nás čekají Red Hot Chili Peppers, Orden Ogan a Tři sestry Hrábě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ. Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na gastrosvět.

Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: To byly Led Zeppelin a Immigrant Song. Na začátku krásný řev Roberta Planta. Tahle ta písnička byla v Marvelovce Thor Ragnarok. To vždycky připomene tahle ta písnička. Ale já už jsem se nachystal jinou písničku a nachystal jsem se Plexis a Báry, aby jsme zazpomínali na Sida, na Petra Hoška, na pořádného pankáče, který miloval punkový život. Je to už 3 roky, co už tady mezi náma není. Je to velká škoda. Tak na něj zazpomínáme. Dáme si Plexis. Já milovala, jsem na tom vyrůstal na střední škole, takže moje oblíbená písnička.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Klikni.
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
1: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
0: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Příjemné čtvrteční odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za skoro 25 miliard. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně a Ekonomický deník. Rozhodnutí vyvolalo silnou vlnu kritiky. Letošní rok byl pro švýcarské ledovce devastující. Roztálo více než 5% jejich objemu, uvádějí to vědci ze švýcarské glaciologické sítě GLAMOS. V historii měření zaznamenali odborníci větší úbytek než letos jen v roce 2022, kdy odtálo 6% objemu ledovců. Tenista Jiří Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem byl rozdělen do 2 dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 6-3, 6-7 a 6-3 a jeho příštím soupeřem bude Francouz Humbert.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude polojasno a skoro jasno, během odpoledne bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
11: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Na D0 na 80. kilometru na trase Modletice Ruzině je porouchané vozidlo. Čekejte tam zdržení, sjízdné to se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
12: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
9: Rock Radio. Rockovej voraz.
10: Tak, rockeři, máme první hodinku rockovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem teďka četl, že v Brně, jak se otvírá ta nová hokejová arena, tak pivo tam bude vařit 10 Starobrno. A bude se pojmenovali to Arena. Tak já si myslím, že budou rádi, když to budou stíhat za arénu, protože se z toho Brna se každej co posere. A my jdem k další hudbě, já vám pustím Daniela Landu, Holky a mašiny.
9: Rock Radio.
13: Zdar a sílu, užívejte krásný den, tady Daniel Landa, zdravím posluchače Rock Radio.

0: tak se tam ty tři kapely pěkně najdete. Jde to tam krásně vidět, takže není problém se koupit lístky, ať netaháte zajíce v pytli, že aspoň víte, na co jdete. A my tam budeme celý náš tým, budou tam hostesky, budou tam všichni moderátoři, takže se pěkně upijeme v listopadu a uděláme si to hezký. Akorát už teďka ty lístky jsou od dneška dražší, o stovku jsou za 890 a příští měsíc 990. Takže spěchejte, ať to máte ještě levnější.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a když jsem mluvil o tom alkoholu, tak půjdem na alkohol. Alkohol, život je krátký.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Def Leppard, Animal, písnička skvělá. A já jsem dneska už říkal, že rozdáváme lístky na Rock Radio Stage, takže klikněte na Rock Radio Stage. Je tam příspěvek, že rozdáváme lístky na Alkohol, kdybyste chtěli se podívat do kulturního domu Žilivě. Já jsem hledal, kde je ten Žiliv, tak já vám to tady přečtu. Žiliv je malebná obec v okresu Pelhřimov, kraji Vysočina. Je to zhruba 10 km od Humpolce, takže se můžete ještě stavit za hliníkem do Humpolce. A má to 1142 obyvatel, takže kluci tam mají velkou základnu, koukám. Tak je to super. Takže klikněte na Rock Radio Stage a tam si napište o ty lístky, označte, koho byste sebou vzali, dejte sledování Rock Radio Stage a dneska ve tři vybereme. Oni to ještě blbě tady napsali, takže já jsem si myslel, že dva lupeny, ale ono to je pět lupenů, je to pro pět lidí dva lupeny, takže pětkrát dva mám. Takže pět lidí z vás zostane po dvou lupenech, jo. Tak se na to mrkněte, kdybyste se chtěli pojet na ty Alkohol, kdo ještě letos neviděl, tak máte jedinečnou šanci se podívat na Vysočinu a do Humpolce a do toho okolí, tam je to hezký. Já vám pustím ještě teda nějakou hudbu, nás čeká Sting, Doga, Europe a nebo Ospring.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rock Radio, co se děje?
12: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
13: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
7: Máme podezřelého?
6: Ano, vlhkost.
7: A jak ji dostaneme?
6: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
6: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
7: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
6: Ještě ne, musíme ho koupit.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes večer mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze zvolaná opozicí pokračuje už třetím jednacím dnem. Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá, stejně jako letos v únoru. Slovensko trápí mimořádné sucho, zasáhlo skoro polovinu země, vysychají řeky a výrazně klesají hladiny přehrad. Problémy má i největší zásobárna pitné vody Starina. Ta zásobuje více než 600 tisíc lidí, včetně obyvatel Košic a Prešova. Výraznější déšť navíc zatím meteorologové neočekávají. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno, skoro jasno, během odpoledne bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 60 v obci Vápená, okres Jeseníky, je nehoda osobního auta. Je to tam sízné se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak, rokeři, jdem do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem. A vlastně poslední tohohle týdne, já zítra už nejdu. Já zítra musím zůstat s malou doma, ona je nemocná, klasicky se ochladilo trošku. Nebo ono, jak se mění to počasí, jak je vždycky ráno zima, odpoledne teplo, tak děcka to vždycky odnáší nejhůř. Ono dneska jsem koukal tady po kanclech, je to taky poloprázdno, takže si myslím, že chřipkový nám začíná v plném proudu. Myslím si, že to taky pocítíte v práci. A já vám teda pustím nějakou hudbu. V té poslední hodince nás čekají Simple Plan, Within Temptation, Kabáti anebo Avantázie.

0: To byly Simple Plan s Welcome to my life, vítej v mém životě, a tady nás Jirka taky pozval do svého života. Já se tady totiž už 10 minut směju, jsem četl článek, bylo, co se vám nejhorší, ne, jak to bylo, já vám to, počkejte, já vám to tady přečtu úplně ten celý ten, prý, jako největší prasárnu jste zažili na rande. On to tady Jirka napsal celá slušně a on se tady hodí, protože my máme hodně posluchačů, co jezdí autama nebo traktorama a podobně, tak on to tady tak skvěle napsal, tak já vám to přečtu, ať se dozvíte taky trošku něco z internetu. Obrácenou, Jirka píše, obrácenou 69, protože byla líná jít nahoru. V ten moment se rozevřela hvězda a vyšel traktorák přímo do jejího obličeje. Zabránit se tomu nedalo, naštěstí jenom vzduch z příměsí smažených květákových placek z tvarůšky. No měla štěstí, že nevěl autobus garáž. Jirka to napsala moc hezky. Co se stalo vám na rande nejhoršího nebo nejhnusnějšího? To mě klidně napište. Tohle je fond internet, český internetový, jak bych to řekl, no to je jedno, nebudu to tady rozebírat. No, my už jsme hlavně v poslední 40 minutovce rokovýho vorazu, přečetli jsme se tady prasárnu a jdeme zpátky hudbě, takže nás čekají Aerosmith, Patti Smith, Dimitri a nebo Aleš Brichta a Barák na ostřel.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr!
2: Kapr, kapr, husa, husa!
3: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte naše berák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Motokeci Marcela Herbolta.
10: Čekal jsem celý týden, jestli se něco změní, ale bohužel o road racingu tuzemská média, a to i jejich sportovní rubriky, začnou psát jen ve chvíli, kdy se stane nějaký velký malér. Ale že máme sedminásobného mistra Evropy, ale no tak. Dobrá, já vám tedy jeho jméno prozradím. Marek Červený, rodák z Hradce Králové, před necelými dvěma týdny opět nenechal nikoho na pochybách, že ve třídě Supersport aktuálně není lepšího road racera, minimálně z těch, kteří jezdí šampionát IRRC. Mára je letos v evropském šampionátu 10 závodů. A hned v pěti si připsal výhru. Jeho nejhorším umístěním v seriálu byla 3. místa a i díky tomu si přidal 7. korálek na svůj vítězný náhrdelník. Ovšem pozor, Marek nebyl jen sám, tahle třída Supersporty, to je takové otevřené evropské mistrovství Čechů, kdy 2. místo uzmul Petr Najman a 3. Vít Matěj. Až za nimi taková jména jako Ilja Kaljuf, Gary Johnson nebo Rico Vetter. Přestože je Márovi už 640 let, tak se do důchodu rozhodně nechystá. A já jsem zvědav, zda si příští rok přidá mistrovský evropský korálek číslo 8. A když už je řeč o road racingu, rozhodně nesmím zapomenout ani na novou třídu Sportbike, kde bral skvělé celkové 3. místo Patrik Serbousek. A svého druhu odměnou pro Českou republiku je fakt, že šampionát IRRC pro příští rok dorazí do tuzemska hned dvakrát do Hořic. TDR.
9: Rock Radio. Motokeci.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vytacit revizity 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Aerosmith, Living on the Edge. Já už tady zdravím Petra ve studiu. Čau, Petro.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Jsem rád, že tě vidím, aspoň se s tebou hezky rozloučím, že se uvidíme až pondělí nejdřív.
1: Jo, zítra nás opustíš, veď, bude asi Kuba místo tebe, že jo?
0: Já mám, jak jsem mu říká, sick day, jakoby, ale s dcerou, no.
1: Tak. Jasně, tahle to je potřeba, prostě čo, to se musí vyležet, teďka to lítá úplně všude.
0: No, když tady v kancelech, já jsem jej už říkal, tak tady snad dva kancly za sebou, už tady Káťa tady ani není, ta tady byla jasně včera a to už tady, nechoď mě tam, a jedla tam polívku kapolí z nosu, říkám OK.
1: Přesně tak.
0: Tak začíná chřipkově to tady.
1: Musíme si natrávat bacha, lítá to úplně všude, no.
0: Musíš vitamíny hodně do sebe spát, jo, takže hodně piva.
1: A nebo pivo přesně, anebo slivovice taková.
0: Slivovice nejlepší, ale.
1: No, to vypálí hezky všechno, víš, tam krku, to je přesně ono.
0: No, kdyby Moraváci nám poslali slívku tady do studia, aby jsme byli zdraví.
1: Ale to byste mohli.
0: Nenutíme.
1: Ale jako mrk, jo.
0: Jo, Bělehradská, jo, tady.
1: přesně tak. Bělehradská, IP Pavlova, jo, ale nic neříkáme.
0: Jo, rok rádio. Jo, my to tady zvládneme s Peťou, my se o to postaráme tady. Aspoň budeme zdraví.
1: Přesně tak.
0: Super, tak já s váma loučím, předám tady klukům žezlo. Kuba jde místo mě zítra, takže si užijete to zítra s klukama 6-hodinovku. A my se uslyšíme v pondělí a v pondělí budu s váma já zase 6-hodinovku. Já zaskakuju za Kamila od rána, takže si zahrajeme nějakou pěknou hudbu, pak bude rokovej voraz, tak s toho uděláme v pondělí hezký. A já vám ještě pustím Metallica, Clash, anebo Horký žeslíže, to byl rokovej voraz s Danem. Já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ceny pohonných hmot, které ode dneška opět určuje stát, půjdou zítra dolů. Nafta může stát maximálně 48 korun a 58 haléřů za litr. Benzín budou moci pumpy prodávat nejvýše za 45 korun a 29 haléřů. Ceny stanovil rezort financí. Stropy bude ministerstvo určovat zatím do konce října. Petr Honěk končí v čele příbramské nemocnice. Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny je prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách. Případ se týká podezření z korupce spojené s neoprávněným nakládáním se zdravotnickými daty z pojišťovny. Dneska začíná říjnová výzva 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se mohou i ti, kteří registraci před startem nestihli, jak říká koordinátor. Autorka výzvy Silva Machová.
2: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
1: Každý účastník si přitom může zvolit vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Z české fotbalové reprezentace vypadl zraněný záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníků vynuceně střídat v úterním zápase s Anglií. Na dva duely Ligy národů, které se budou hrát venku ve Španělsku a v Anglii, se nestihne dát do pořádku. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme jasno až polojasno po celé České republice a bude tomu tak celý večer i celou noc. Venku máme momentálně kolem 23 stupňů, dejte si ale pozor, na západě Čech a taky na severu nepoměrně dost silný vítr, ten se vás bude týkat i po celý večer. Zítra nás bude čekat víceméně zataženo po celé České republice, akorát na Moravě ty mraky budou protrhanější, bude to ale bez přeháněk, teploty každopádně zítra kolem 21 stupňů.
4: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat, co jste napáchali na těch silnicích vymezulání. V Chomutově na Mostecký u nákupáku bourali dvě osobní auta, tak si na to dejte pozor. V Mladý Boleslavi na Jičínský ulici tam kruhovej objezd blokuje nabouranej nákladák, takže určitě počítejte s tím, že se tam zdržíte, anebo to možná budete muset i obět. Na Kladensku tak tam zasahují záchranáři, je to někde mezi Horním Bezděkovem a Bratronicema, protože tam došlo k ošklivý nehodě dvou osobáků. A v Praze na Černém mostě tak tam se bouralo na Maňákově ulici, jsou tam dva osobáky v sobě.
6: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 15 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Petr Janda, Jakub Vaňa za mikrofonem. Mám při sebou docela dobrý vysílání, ale já neslyším muziku.
5: Ne, rozhodně neslyšíš, protože jsem ji zatím ještě nepustil. My totiž tady u vysílání chceme hlavně přivítat úplně všechny, kteří si právě teďka oddechli, že už mají za sebou tu svoji šichtu, který pracovali do tří a teď už mají konečně za sebou tu svoji práci a už je čeká jenom krásný odpoledne. No a právě pro ty je tady tato muzika.
3: Čekají vás Lucie, taky Pretty Reckless se přijdou podívat, ale tady tu hodinočnou YouTube a jejich pecka Pride.

0: Rainmaker od Iron Maiden právě teďka dohráli na Rock Rádiu, 15 hodin 20 minut a já myslím, že je přesně ten čas, kdybychom si měli něco rozdat.
1: Dneska rád zase rozdáváme lístky na rybičky, úplně stejně jako včera i předevčírem a úplně stejně jako i zítra. Máme tady dva lístky, buď na 2.10. do Krnova, anebo na 3.10. do Olomouce a můžou být právě vaše.
0: Tak jediný, co pro to musíte udělat, je, že si otevřete Facebook, jestli máte sociální sítě. Na tom Facebooku si najít profil Rock Rádia a právě do Rock Rádio zpráv nám napište, že vy chcete lístky a ještě k tomu přidejte, jestli do Krnova nebo do Olomouce. No a taky tam pošlete svoje telefonní číslo. Protože právě po telefonu vám chceme tu radostnou novinu sdělit.
1: Asi tak za hodinku a čtvrt si vybereme jedno z vás, které od nás zostane, takže pište, pište a pište. Ať se vám to celý píše líp, tak vám dáme nějakých pár pecek. Čeká vás Kerně, jich pecka blízko nás. A nebo třeba Genesis, Jesus, He Knows Me.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Jeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Tahle ta power metalová německá záležitost Orden Ogan právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin 37 minut. No a my samozřejmě musíme opět připomenout jednu věc, a to je to, že 7.11. se slaví narozky.
1: Slaví se narozeniny Rock Rádia už 18. dokonce, a nejenom, že to bude ve společnosti vás, doufáme, že spousty z vás, a že už ty teďka máte lístky nakoupený, a nebo si o ně právě teďka jdete si je prostě koupit na náš web. No ale taky tam budou tři český rockový kapely, který moc dobře znáte z vysílání Rock Rádia.
0: Já teda doufám, že jste si stihli ty lístky koupit ještě včera, protože to byly zlevněný, ale jako, jestli si je budete kupovat teď, pořád je ale budete mít levnější, než budou v listopadu, protože budou v listopadu zase o stovku dražší, takže rozhodně na naše stránky rockovýradio.cz mrkněte, ať to stihnete levnějc, ne?
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
1: Ať už lístky na naše narozeniny 7. listopadu máte, anebo ne, tak tady jsou pro vás další rokový pecky. Máme Ariem, taky Panoptiko a taky Paparouč. No a aby to bylo kompletní, tak je tady kapela Accept a jejich Princess of the Dawn už za chvilku.
3: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
7: Když mobily?
8: Tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
9: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
10: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Reckless. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos!
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní počasí poznamenalo taky úrodu ječmene pro výrobu piva. Na vině je hlavně vedro a sucho. Zrna proto obsahují méně škrobu a při vaření piva tak budou nutné vyšší dávky sladu než obvykle. Objem sladu ani kvalitu piva to ale podle pivovarů neovlivní. V Česku se v poslední době objevují cedule, které omezují pohyb psů v lesích. Některé z těchto plakátů jsou označeny logem státní veterinární správy. Odvolávají se na údajné nařízení veterinářů související s výskytem aujeského choroby u divočáků v oblasti. Správa ale žádné takové cedule nedělala. Zlínský kraj chce lidem usnadnit orientaci v těžkých životních situacích. Ve Zlíně proto zřídil centrum Žluté dveře, kam mohou lidé přijít pro radu. S jakými problémy nejčastěji přicházejí, ví mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
1: Třetinu lidí, kteří se na centrum Žluté dveře obracejí, tvoří právě pečující. Dalším častým tématem jsou dluhy. Lidé se ptají, kdo jim může pomoci a co budou pro řešení své situace potřebovat.
0: Centrum funguje jako první zastávka. Lidé se mohou přijít bez objednání každý pracovní den od 8 do 4 odpoledne. Sněžku dneska zasáhl vítr o síle orkánu. Vichr měl ráno v nárazech rychlost přes 128 km za hodinu. Horní úsek kabinové lanovky na naší nejvyšší horu kvůli větru nejede. V provozu zůstává dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Na vrchol Sněžky pak musí turisté po svých. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme jasno až polojasno s velmi vysokýma teplotama na začátek října. Máme kolem 23 stupňů a s oblačností to není nějak dramatický. Pár mraků je na jihovýchodní polovině republiky, ale není to nic strašného. Přes noc bude asi 9 stupňů průměrně. No a zítra tak to se to naopak vymění a mraky budou hlavně na severozápadní polovině Česka, ale rozhodně teploty zůstanou poměrně vysoko na 21 stupních. Na Zlínsku dokonce 24.
4: Čas se podepíše na každém autě. Na mytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Na mytí.cz, chrám autokosmetiky.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, jak vypadají ulice a silnice. V ulici Hanácká v Brně se srazil osobák s autobusem, díky bohu tam ale nikomu nic nestalo. Na D1 na 134 km směrem na Brno je v sobě taky nákladák s autobusem, dejte si tam pozor na celou rostoucí kolonu. V ulici Mostecká v Chomutově mám hlášený dvě auta v sobě a velký pozor si taky dejte v ulici Palhanecká v Opavě. Je tam totiž porucha železničního přejezdu, dopravu tam akorát řídí policie a je tam docela dost hustý provoz, tak se tomu ideálně vyhněte.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 2 minuty po 16. hodině, rokový odpoledne je tady s váma dál a ať už nás slyšíte v práci, anebo cestou z práce, anebo cestou do práce, anebo prostě kdekoliv jinde, tak vězte, že tady pořád máme dva lístky na Rybičky 48, který jedou teďka své turné a zítra budou v Krnově a v sobotu budou v Olomouci a ty lístky můžou být vaše.
6: Takže rozhodně pište, protože asi tak za 3/4 hodinky si bereme jedno z vás, který je od nás dostane, takže rozhodně pište a pište. Teďka si ale dáme další muziku, čeká nás Ozzy, taky Theory of a Deadman, anebo Vanastovky a jejich Andělé.

To s jakou písničkou nám Dio právě teďka dojíždí na okrády, už bude navždy za... záhadou. Každopádně máme

0: jako oni pořádají vlastně chlapci i United Islands Festival, ano. A nejspíš budou dělat něco dalšího, protože jim to určitě nedá. Taky organizují koncerty v Doupěti, v klubu Doupěžov v Praze, a dělají taky prostě spoustu dalšího, takže určitě se něco dalšího dít bude. No, ale prostě je to těžký, no, jakmile vybuduješ prostě festival v Praze, tak se bojuje s hraním po 10. hodině, že uprostřed města. Teďka samozřejmě ta konkurence těch festivalů je obrovská a navíc ještě když ti do toho hodí vidle covid a musíš to vlastně stavět zase od začátku, tak prostě se blbě funguje. Ale držíme palce, ať hlavně je spousta hudebních akcí, na které pak můžeme chodit.
1: Já s tím naprosto souhlasím, prostě bez té hudby by to přesně v tom městě byla nuda, ale byla by to nuda taky tady u nás na Rock Radio. Čeká vás totiž Ace Frehley, taky Rammstein a jejich Ich Will, a nebo BSP a Země vzdálená.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se mě

0: e-obuv.cz. Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Pecka She So High právě teďka skončila na Rock Radio 16:38 a myslím si, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Výherce už máme, my se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku už tady všichni uslyšíme společně.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej, dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a tenhle týden na Rock Radio rozdáváme lístky na Rybičky 48 a tím šťastlivcem dneska je Libor. Čau, Libore.
2: Čau, jsem tady.
1: Prosím tě, tak ty jsi mě hrozně potěšil, nebo nás si potěšil tou zprávou, protože ty jsi správný chlap, který se prostě umí postarat. Ty jsi mi napsal, nebo nám si napsal, že manželka je teďka po operaci a ty se staráš, se staráš o syna a o všechny kroužky, aby byly zařízený a o domácnost a tohle všechno. Jak ti to jde, prosím tě?
2: Ale tak jako bojuju, no, ale je to teda časově náročný, no.
1: Je třeba něco nového, co ses naučil a mohl bys poradit posluchačům, kteří se třeba musí popasovat s něčím podobným?
2: No, manželka mi poradila nějaké recepty na jídlo, to má ráda, tak už jsem vařil podle jejich instrukcí.
1: Hezký, co zvařil?
2: Takže jsem si... A boloňský špagety měli chuť, tak to jsem ještě nedělal.
1: Paráda.
2: Takže už umím boloňský špagety.
1: No tak, ale to je super, protože spousta lidí jako na to dá prostě kečup, sír, ale ty ses do toho pustil, no, tak to je výborný.
2: Jasný,
1: no a samozřejmě si zasloužíš si jít na Rybičky, to je úplně jasný, už víš, kým půjdeš.
2: No ještě nevím, uvidíme. Hele, ještě nevím.
1: Možná, že bys to mohl nabídnout nějakýmu kámošovi, který za tebe uvaří třeba, abys nemusel ty, jak tohle máš tolik, že jo?
2: Vidíš to, to je dobrý nápad.
1: Tak máš ještě 2 dny na to udělat konkurs, tak my ti přejeme šťastný výběr a hlavně si užij koncert a pozdravuj doma.
2: Jo, to si určitě užiju a trošku vypnu. Díky
1: moc. Jasně, takže jo, čau.
2: Tak jo, mějte se, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: Po Rybičky byl samozřejmě zase neskutečný zájem, ale vůbec nic se nebojte, rozdáváme je samozřejmě ještě zítra. Teďka už se hráme další muziku, čeká vás pro Teus taky Rolling Stones, anebo tady ta nesmrtelná pecka od AC/DC.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Při nehodě poslance Filipa Turka se nestal trestný čin. Červencová bouračka, při které se v centru Prahy Turkovo auto srazilo s nemocničním vozem, byla nanejvýš přestupkem. Informovala o tom pražská policie. Poslanec v reakci na Facebooku napsal, že nečeká omluvu ani lítost. Do politiky šel proto, aby byl hlasem změny a hodlá v tom pokračovat. Kontrolní rozbor vody v Postřižíně už splnil hygienický limit pro olovo. Nicméně voda dál není pitná a všechny dosavadní opatření nadále zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli vydali hygienici minulý čtvrtek. Od zítřka do soboty se v Praze a v Brně koná ilegální sraz tuningových vozidel. Na něm účastníci v minulosti cíleně blokovali dálnice a silnice, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Co na to říká policie, ví její mluvčí Violeta Canovsky.
10: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
9: Bezpečnostní pravidla jsou nasazena na nejčernější scénář a proto i vy, řidiči, buďte na silnicích obzvláště v těchto dnech opatrní. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní. Na start se nakonec nepostaví vítěz květnové kvalifikace Rizák Zarate, který se v přípravě zranil. Méně účastníků měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. To závod běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Ze zpráv je to všechno, hezký den.
8: Rock Radio, počasí.
11: Přehánky nás dneska nebudou čekat vůbec nikde po celém území České republiky. Máme tak jako víceméně polojasno, ale spíše jasno úplně všude. Dejte si akorát pozor na západě a na severu na poměrně silný vítr. Teploty dneska venku kolem 23 stupňů, večer nám to padne na 9. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, opět by to ale mělo být bez deště. Teploty jinak zítra kolem 21 stupňů.
12: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
8: Rock Radio. Doprava.
13: V Králově dvoře u Berouna, tak tam se do sebe narazili dva osobáky, je to na Plzeňské ulici, hned u sjezdu z D5, vznikla tam kvůli tomu kolona, která má asi 30 metrů, tak jestli se nechcete k těmhle nešťastníkům připojit, tak se tomu radši vyhněte. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Strahov, takže na sever, tak tam je neprůjezdný levej pruh, protože se tam taky potkali dva osobáky. V Opavě na Těšínské ulici u křižovatky s Komárovskou, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže i tam bude určitě nějaká dopravní komplikace. No a poslední nehoda dvou osobáku, o který vám stihnu říct, se stala v Lomně u mostu, nebo v Lomu u mostu, přímo na náměstí Republiky.
14: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
8: Rock Radio. Rockový odpoledne.
11: 17 hodin a přesně 3 minuty k tomu. Kuba i Petr jsme za mikrofonem. Rokový odpoledne pokračuje do svojí 3. hodinky a máme tady svátek o 5. Dneska slaví totiž Igor a všem Igorům přejeme všechno nejlepší ke svátku.
13: Igoři, užívejte si dnešní den a pokud máte nějaký Igory třeba ve svém okolí anebo ve své rodině, tak určitě jim nezapomeňte popřát. Dát jim třeba, hele, i chlapi můžou dostat kytku k svátku.
11: Hele, já jsem toho ale velkým zastáncem, ano, že chlapi by měli dostávat kytky.
13: 100%.
11: Každý chlap má strašnou radost, když dostane kytku.
13: 100%, prostě. Takže pojďte si to dneska vyzkoušet, uvidíte, jak se Igorům rozzáří oči a úplně budou mít obrovský úsměv na rtech. Stejně tak jako vy všichni, když uslyšíte, co pro vás teďka máme připravený za super muziku.
11: Čekají vás Nickelback s jejich peskou Saving Me. Přijdou i rybičky, na který jsme dneska rozdávali lístky, s jejich peskou Slibuju, že nebudu pít, no, ale teďka už si dáme Place Vendome a jejich Mar Guardian Angel. Peska z roku 2009, ale doufám, že si i tak užijete.

0: Van Halen, Can't Stop Loving You, nemůžu tě přestat milovat, takováhle nádherná romantika tady při čtvrtečním odpolední. No a my jsme si uvědomili jednu věc, ono je 1. října a tradičně se říká, že když končí září, tak musíte probudit Billyho Joe Armstronga z Green Day, že jo, Wake Me Up When September Ends.
1: A zrovna jsme si tady říkali, jako, co asi teďka zrovna dělá, víš, že se teďka dává to kafe, nebo třeba strašně teďko jí, že má prostě hrozný hlad, jako potom září.
0: No nebo taková ta klasika, že jo, když se ráno zbudíš a potřebuješ si prostě, že jo, odskočit, abych tak řekl.
1: Odskočit.
0: No protože takhle, nikde není řečeno, kdy on šel vlastně spát, jak dlouho on spí.
1: Hele, a nebo víš, co mě napadá, on se možná tak moc vyspal, až je z toho teďka unavený a potřebuje si dát šlofíka.
0: No nejspíš, to se mi stává hrozně často, že se probudím unavený a potřebuju si dát šlofíka. No, jako jestli spí třeba celý léto, tak to samozřejmě... No nejspíš, to se mi stává hrozně často, že se probudím unavený a potřebuju si dát šlofíka. No, jako jestli spí třeba celý léto, tak to samozřejmě ta ranní rutina trvá hrozně...

0: vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Tahle ta neskutečně nádherná písnička s názvem Bed of Roses od Bon Joviho právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin, 36 minut k tomu a myslím si, že to je takový pravý jako tady zakončení našeho moderování dnešního. Ještě si se jako pár písniček od nás bude, ale za chvilku už nás tady vystřídá kapitán.
1: Což je určitě chvíle, na kterou se všichni těšíte, ne protože byste nás snad měli plný zuby, aspoň doufáme teda, ale protože v následujících 2 hodinách vy si můžete cokoliv přát. Je to v podstatě jak takovej gin, jo, když prostě ho pohladíte.
0: Jako s tonikem?
1: No, gin. No ježišmarja, samozřejmě, no to úplně naprosto. Takže si můžete dát pěkně do nosu nebo prostě napít se a napsat tady třeba e-mail studio@rokoviradio.cz nebo na Facebooku do zprávy Rock Rádia, anebo můžete i samozřejmě hezky po staru zavolat na telefon číslo 725 844 424, jestli máte rádi ten lidský kontakt a Jirka vám zahraje, co budete chtít.
0: My vám ještě pustíme od nás pár posledních věcí, čeká vás Hammerfall, taky Scott Stapp, anebo Kabáti z jejich Western Boogie. A samozřejmě slyšíme se zítra od 3 do 6.
1: Mějte se, čus!
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. U superdávky se od dneška mění některá pravidla. Jaké změny vstupují v platnost, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
1: Tou první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4 860 korun na 5 500 korun měsíčně.
0: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. V souvislosti s epidemí salmonelózy v Újezdu nad Lesy evidují hygienici 399 nemocných. Z toho je 364 dětí a 35 dospělých. Salmonelóza se prokázala u 72 a v nemocnicích zůstává 19 lidí. Všichni nemocní snědli minulé pondělí špagety s prošlými vejce ze školní jídelny. V Liberci začalo vypouštění veseckého rybníka, a to kvůli chystané rozsáhlé opravě. Bez vody bude nádrž z 19. století známá i jako Tajch skoro 2 roky. Výlov ryb z rybníka proběhne podle povodí Labe v sobotu. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku uctili minutou ticha. Po útoku nožem zemřela i jedna učitelka. Policie zadržela 13-letého žáka. Ze zpráv je to všechno. Pěkný večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme, Eliško, za ty zprávy. No a podíváme se tedy, co nám hlásí Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na pátek, pokud to správně počítám, tak měl by být většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty by se měly pohybovat až na 24 a v 1000 metrech na horách okolo 15 stupňů.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Začneme Luhačovicema a ulicí Komenského. Tam hoří auto. Zasahují tam i složky záchranky, je to teda osobní auto, tak tam probíhají záchranné práce, samozřejmě se to tam všecko hasí, tak s tím počítejte, ještě jednou Komenského ulice v Luhačovicích. Potom se podíváme do Královopolského tunelu v Brni, tam očekávejte zdržení, je tam překážka, která může bránit v provozu, je to pro poruchu odstavená motorka, no a v Husovickém tunelu v Brně přímo je celý tunel uzavřený kvůli nadměrnému nákladu, je to teda Rora, číslu by, teda písmenu by. Tak přátelé, toliko doprava, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, hlavně buďte opatrní, oči na šťopkách a doražte v pořádku.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: Rock Radio. Rock navzání.
3: Máme 3 minutky po 18. hodině, máme tu taky čtvrtek, je 1.10. hnedka z čerstva, takhle zřím na vás z pirátské lodi. Rock Radio zdraví a vítá vás všechny, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak pojďme s novou energií do našeho roku na přání. Čekají nás čerstvé 2 hodinky výpravy za muzikou, která se zove teda Rok na přání, jak jsem říkal, ale záleží to čistě na vás, jak bude vypadat, to víte sami. Volejte mi do kapitánské kajuty na číslo 725 844 424, pište na Messengera a do mailu samozřejmě taky. A jako první si dáme Guns N' Roses a Welcome to the Jungle. No a než se v té džungli zorientujeme, tak vám říkám, že na to máme 4,5 minutky a během tohohle času koukejte naskakovat na náš pirátský párník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: tak to byl Lex Rose, náš známý kozlík Šikula, samozřejmě Guns N' Roses. Welcome to the Jungle, LPčko Appetite for Destruction, konec 80. prostě nádhera. Dáme si tady jedny přednostní kabáty, volal mi Michal, že jedou na kabáty do Plzně, tak aby se správně naladili po cestě, tak, že by dal nesmrtelnou tetu. Já s tím naprosto souhlasím a pojedem jí hned, v té písni je velká pravda, velká, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Chytili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Tak tohle si nebudu brát osobně. Shut your mouth, zavři klapačku od Painu. Kdybych zavřel klapačku, jak by to vypadalo zhruba takhle? A to bychom asi nechtěli, tak si pojďme dát další urgentní pecku na přání. Míra Zástěra psal, ahoj kapitáne, zahraj nám písničku od Rise Against, nějakou pěknou pro Lubuše, který poslouchá jiné rádio a tak k mému úžasu chce slyšet něco pořádného, díky. Hele, přátelé, pomoc je na cestě, help is on the way.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro... Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Ano, takhle poznáte spolehlivě irskou partu YouTube a na všechny nástroje se tam dají holy a echa. Všecko se opakuje a odráží, jak z daleký jeskyně, tak kdybyste si někdy spletli a říkáte si, tyjo, co to hraje, co to znám, co to hraje, tak jestli se to odráží, jestli to má echo, tak jsou to YouTube. Přátelé, takhle spolehlivě poznáte. A my si dáme kapelu, která má takový signum diabolikum. A to jsou Kokot Minute, tady psala Petra Dvořáková. Krásný večer, poprosila bych zahrát cokoliv od Kokot Minute pro mého úžasného muže, který právě pokládá dlažbu a ani nenadává, takže si to zaslouží. Díky moc. Hele, já jsem teda taky se ovládal dost, když jsem dělal různé věci o víkendu, tak si představte, že jsem si třeba tam vyluxoval celou tu chatu. A když už jsem to všechno měl hotový, tak jsem otevřel dveře a takhle jsem si dvířka od nějaký skřínky podělaný a vylil jsem si tam normálně celý pivo do koberce. A ani jedno zprostý slovo jsem neřekl. Ale když jsem pak spravoval ten plynový krb, to do toho se tam vešlo. No mé psi stály vyklepaný před barákem, ty Wolfík si pak stěžoval babičce, že byl táta zprostej. Tak tvůj manžel je výjimka, jinak přátelé, Kokot Minute, jo. To není nic prostýho, já to říkám vždycky, víš, co to znamená? A nikdo to neví. Kokominy je, přátelé, francouzsky papinův hrnec. Jo? Že je z toho taková jako česká legrace, to je věc druhá. A tohle je Bastard.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

proč se mě bojíte, proč máte ze mě strach? Já se nedám koupit, já nemám prachy rád. Já nechci drahý auto, Rolexy a blondýnu, a vy jste ze mě.

0: Další urgenci tu máme, přátelé, v našem roku na přání. Po Within Temptation si musíme dát nějakou ostrou sypačku, netradičně takhle v půlce pořadu. Tady psal Marcel Wolf Nosák, ahoj kapitáne, šlo by zahrát něco od Electric Cowboy, teď na cestu domů, ať těch 40 minut uteče, a pro všechny, co teď valí domů z práce, pokud to vyjde, díky moc. Hele, já doufám, že to vyjde. Nějak by si to měl mít domů ještě 10 minut, takže by to mělo vyjít. No a my tady máme pecku ratatata společně s šílenýma Japoncema Baby Metal. Tak si to pojďte poslechnout. Já věřím, že tohle zvedne tlak každému.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou.

0: kráva, kapr, kapr.
1: Kapr, kapr, husa, husa.
2: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
3: Krůta, krůta, tchos!
2: Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Ano, ušetři mě nepodstatných detailů a jdi rovnou k věci. Takhle to občas asi říkáme každý. Nicméně zaspívali nám o tom pěknou písničku Offspring a my si teď dáme zase nějakou českou. Volal mi tady Michael od Kulatý lopaty, že bych chtěl ještě zpátečně popřát všem k svátku všem Václavům a Michalům. Tak taky přejeme. Dneska má svátek Igor, tak k tomu přidáme i Igory. No a chtěl bych jim jako vyřídit, že ještě nejsme starý a tím pádem si pustíme Rybičky 48, s tím naprosto souhlasím a než to rozjedem, tak přátelé, tradiční výzva pro vás, pište, v jakém jazyce byste chtěli slyšet časové znamení, v jaké situaci byste ho chtěli načapat, já vám za to zahraju píseň na přání VIP, to znamená Sichr, po hodině 19. Tak se do toho puste, ať je nějaká řeď.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Tak to byla jedna čarodějnice od Avantasia The Witch a na závěr si, milí přátelé, dáme Queenstrike, o který se volal tady hle Jarda, který chtěl všem, co si užívají života a co mají pohodičku, stejně jako on, třeba po práci dávají legraci nějaký pivko, slivku nebo tak něco, tak by určitě chtěl zahrát pečku Empire. A tak si to pojďme dát, rok 1990.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hayibo ta. Ndeta, ndeta, tsodiko, khiya kho, khinta ka khopho ka go ka tshongole ka go futhum futhum ka ka ka ngolego. Ikaito shuti. Khiya kho.
1: Rock Radio, rock na psání. Tak, milí přátelé, dnes jste slyšeli. Rodino, je po západu slunce, takže je tma. Je čas jít na lov, a nebo si poslechneme ještě hodinu zvuků z džungle. Tak, přátelé, to bylo jazykem, podobným jazykem kojtů, což je vlastně jazyk, který je podobný křováčtině. A tak si to přála podobně Marie Sojková. Já doufám, že jsi nějak tak spokojená, Maruško. A je teda 7 hodin, pro upřesnění to, že je tma, víte. Kdo jde na lov takhle při čtvrtku, tomu přeju lovu zdar samozřejmě. A my si zatím dáme druhou půlku našeho roku. Na přání začneme Green Day a pečkou Boulevard of Broken Dreams. No a pak už je to na Marušce.

0: Tak, přátelé, Green Day nám dohrávají Boulevard of Broken Dreams. No a s Maruškou jsme se dohodli, že si dáme za tu křováčtinu bednu od whisky, ale dostal jsem strašně smutnou zprávu. Smutnou pro všechny metalisty, pro lidi, co mají rádi black metal, tak už to má Konrad Land, tedy Kronos s Venom za sebou. Dneska zemřel a ve věku 63 let, tak jak mi tady správně ještě připomínal Martin Ehrenberger, měli bychom něco Kronosovi na tu poslední cestu do pekla zahrát jako počest, protože vlastně kapela Venom byla takovým prazákladem celého black metalu, tak se do toho pojďme pustit, dáme si pecku. Countess Bathory z roku 1982. To je pro tebe. To je pro tebe, Kronosy.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Zjíždíte skvěle rozjetou druhou půlku našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu. S vaším kapitánem na vlák slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Před chvilkou jsme dali DNAčko od kapely Polipsy Dynamit a teď už budeme trošičku vzpomínat zase. Volal mi Libor, že by všem kamarádům, našemu skvělému rádiu a hlavně pro svou milovanou manželku Jindřišku chtěl nechat zahrát něco od Macbethu. Tak můžeme sloužit peckou Galaxy. S tou Libor naprosto souhlasil, takže všichni jsme spokojení, můžeme se do toho dát.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: nádherný evergreen, nebo chcete česky odrhovačka od Oasis a Břígelegrů, samozřejmě pecka Wonderwall z LPčka What's the Story Morning Glory. No a my popojedem dál, máme tu jednu zkazku z dovolené, psal mi tady Pavel Zíka, zdravím rocková bando, tak to zkusím ještě jednou, hele, ono to budeš zkoušet několikrát v životě, nespočetněkrát. Právě vás poslouchám na dovče v Tunisu, v Hammametu, tak to salám a šklejtkům, příteli. Pokud to půjde, tak bych poprosil zahrát něco od Acceptů pro všechny slušní rockery, plzeňským řidičům MHD a všem, co poslouchají úžasný rock radio. Předem děkuji. Pavel, jasně, tak já jsem tady vybíral něco, čemu bychom jako rozuměli, co známe všichni, tak to je třeba rok 1983 a album Balls to the Wall a vybral bych starou dobrou pecku London Leather Boys. Doufám, že souhlasíš a zdravíme do Tunisu.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: náma Cinderella a Nobody's Fool a před náma Epika. Dáme trošku změnu tempa. Volal starý romantik Radek, který by chtěl opět pozdravit všechny posluchače, popřát nám pěknou šichtu v Rock Rádiu a tak dále a hlavně pozdravit svoji lásku Veroniku Dulohlečovic a poslat jí něco pěkného od Epiky. No tak tentokrát si dáme, milá Veroniko, pecku Age of the Blade. Ta ti doufám pro dnešek bude vyhovovat.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
3: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Mí námořničí přátelé postelema jsme zatopili, pod kotlemi teda zatopí, no pářník jede plnou parou vpřed do našeho finále. Postupně, samozřejmě. Co si dáme dál? Nesmíme tady opomenout jeden mail, který už byl několikrát odeslán. Jakub Strnad psal: ahoj rokeři, den dvě, co píšu o Morčata na útěku. Je na tobě, co tam pustíš, hlavně ať je to banger. To hlavně pro mě, pro Míru, Míra ví, ale i pro vás do studia. Přeji všem hezký zbytek večera. Tak já nevím, co je banger, já vím, co je bagr, ale já myslím, že takový Vladislav, když se vrací z kalby, tak to by tvým požadavkům mohlo odpovídat. Určitě jste se taky kucí vraceli někdy z kalby, tak víte.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
2: Vladislav vrací se z kalby.

námořní flotilo, je to tady. Máme tu konec našeho čtvrtečního roku napsání a čím to zavřem dneska, o tom rozhodlo několik z vás. Jirka Chyba psala, ahoj Jirko, tady opět autobusák Jirka z Kolína. Vím, že asi už bude pozdě, ale moc prosím, zahraj mi jakoukoliv pecku od Rammsteinu. Mám prostě blbou náladu, díky moc. Hned tí zvednu, doufám. Petra Slezáčková do toho psala, ahoj, prosím o písničku pro mého syna Davida k dnešním 14. narozeninám. Tak jsem se ptal Petry, jako co by to mělo být, a ona třeba Rammstein, já nevím. Tak milý Davide, my ti přejeme za Rock Radio všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch. No a jen to nejlepší a krásný život ti přeje tvoje mutr. Ano, s peckou mutr, čili maminka, která jak zlepší náladu Jirkovi, tak přeje Davidovi k narozeninám. Se bude pro dnešek s vámi loučit váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem jako vždy plodný večer a slyšíme se zítra zase u roku na přání tady na Rock Rádiu po 18. hodině. Těším se. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pits!

0: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
1: Máme podezřelého?
0: Ano, vlhkost.
1: A jak ji dostaneme?
0: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
0: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
1: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
0: Ještě ne, musíme ho koupit.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Čekal jsem celý týden, jestli se něco změní, ale bohužel o road racingu tuzemská média, a to i jejich sportovní rubriky, začnou psát jen ve chvíli, kdy se stane nějaký velký malér. Ale že máme sedminásobného mistra Evropy, ale no tak. Dobrá, já vám tedy jeho jméno prozradím. Marek Červený, rodák z Hradce Králové, před necelými dvěma týdny opět nenechal nikoho na pochybách, že ve třídě Supersport aktuálně není lepšího road racera, minimálně z těch, kteří jezdí šampionát IRRC. Mára je letos v evropském šampionátu 10 závodů. A hned v pěti si připsal výhru. Jeho nejhorším umístěním seriálu byla 3. místa a i díky tomu si přidal 7. korálek na svůj vítězný náhrdelník. Ovšem pozor, Marek nebyl jen sám, tahle třída Supersporty, to je takové otevřené evropské mistrovství Čechů, kdy 2. místo uzmul Petr Najman a 3. Vít Matěj. Až za nimi taková jména jako Ilja Kaljuf, Gary Johnson nebo Rico Vetter. Přestože je Márovi už 640 let, tak se do důchodu rozhodně nechystá. A já jsem zvědav, zda si příští rok přidá mistrovský evropský korálek číslo 8. A když už je řeč o road racingu, rozhodně nesmím zapomenout ani na novou třídu Sportbike, kde bral skvělé celkové 3. místo Patrik Serbousek. A svého druhu odměnou pro Českou republiku je fakt, že šampionát IRRC pro příští rok dorazí do tuzemska hned dvakrát do Hořic. TDR.
0: Rock Radio. Moto Keci.

je slušná muzika. Much good.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovíradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hlady probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno, tu do špajsky uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím, vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé, nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Znáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Brudo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to nic říct, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponěvíš, jaká seš?
2: No dánku, hele. Ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrgot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to si blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.